0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

O rodinném bytu. Úspěchy Beatles, Rolling Stones, Kings a jiných věhlasných skupin nedali spát mému otci. Zvláště když se doslechl, že tito chlapci jsou na tom finančně lépe než naše rodina. Povoláním operetní tenor poznal otec zavčas úpadek tohoto žánru a rozhodl se jednat rázně. Opustil potápějící se loď France Lehára i Kankánové přítelkyně, odvázal se v koupelně ústřední melodii z Cikánského barona a spěchal na konkurs beatové skupiny Pillows. Vrátil se až pozdě v noci a už ve dveřích ho postřelil dědeček v domnění, že k nám jdou zase sousedi krást. Během otcovy rekonvalescence byl klid. Zlé časy nastaly, když opět nabral sil a svolal celou rodinu do kuchyně. Tam předeslal, že sice nebyl u Pillowsů přijat, ale přesto má své plány. Peníze jsou potřeba, řekl. Za týden máme platit plyn a potom přijde Mikuláš. Nezoufejte, volala babička. Třeba něco nadělí a bude zase dobře. Tomu nevěřte, opáčil otec. Pokud vím, Mikuláše dělá strýc Jóna a ten přinese stěží to, co mu dáme do košíčku. Po těchto slovech jsem vzplanul pro dědu Mráze, kterého nám nabízeli v Pioníru. Nahluchlý děd dobře nerozuměl rozhovoru. Kradou, kradou, otázal se zcela nevhodně a začal nabíjet. Mikuláš, špetla mu sestra do ucha. Už, podivil se děd, ale přesto vsunul za okno tlumok, očekávaje na dílku. Otec pokračoval zvýšeným hlasem. Všichni víme, že dědovi výhry ve střelnici nestačí krýt režii rodiny a náboje taky nejsou zadarmo. Musíme pracovat, skončila pak hlava rodiny. Po těch slovech strýc Baloun omdlel a děda cvakal zásobníkem, aby nás přesvědčil, že neslyšel. Otec však nápor na nervy vydržel. Založíme rodinný Big Beat, oznámil a pustil Laxenberg, aby nás zaujal. To probudilo i strýce Balouna. Už je po šichtě? Zeptal se nervózně. Ta teprve přijde, odpověděl otec a než si stačil strýc podřezat žíly, strčil mu do ruky kytaru. Pak už to šlo rychle. Bratr dostal druhou, mě hodil otec basovku, maminku napěchoval za bubny, babička přišla k saxofonu jako slepý k houslím. Děda, vida, že na něj nic nezbylo, začal roztržitě mířit po místnosti. Otec tuše nebezpečí rychle se omlouval. Nepředpokládal prý, že při ztrátě 96% sluchu zbude dědovi v těch čtyřech ještě hudební. A co smetana? Broukl plačtivý dědeček. Pravda, uznal otec, dostaneš varhany. Děd spokojen a vyčerpán planým mířením usnul. Konečně tedy nastala tvůrčí atmosféra. Shodli jsme se na základní melodii a otec udal rytmus. Po vlažném začátku nás to chytlo. Matka u bicích se rozehrála k nevídanému výkonu, my se řádně opřeli do kytar a babička vymáhala solo pro sax. Tu nasadil otec zpěv. Propadli jsme extázi a přidali na síle. V tom se probudil děda a v domnění, že Turci dobili Českých Budějovic a táhnou na Prahu, nás šikoval do pole a zahájil střelbu z okna voleje. Hurá! Hurá! Naproti v devítiletce přinutili žáci učitelku chemie přerušit výuku a řadili se ukázněně na kraji chodníku, doufajíce, že zase jede delegace. Zmatek v kuchyni byl nepopsatelný. Strýc Baloun jako obvykle omdlel, děda rozdával střelné rány do zahrady, dávaje příkazy do zázemí, aby se tavily příbory, že brzy dojde munice, zatímco v ložnici sousedi vesele kradli. Konečně se děda domníval, že Turci jsou zahnáni a Praha zachráněna a odešel spát za komín, aby měl rozhled, kdyby ještě k něčemu došlo. Zdrcený otec odvolal telefonicky všechna vystoupení, čímž rozpustil rodinný Big Beat.
Na zítří odprosil lehára a vrátil se k áriím. Kankánové přítelkyně znovu zaplnili náš byt.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, už dnes po 18. hodině na country rádiu.

0: Předveďte zadrženou.
1: Pojďte, paní. Pojďte rychle.
2: Co je to za býtyk tady?
0: Vy, tady se budu vyptávat já.
2: Dobře, co je to za
0: býtyk? Mlčte. Vy jste u nás na oddělení v krátké době už po čtvrtý, co?
2: Ale již po čtvrté, bratko můj lůbezdý, panko velkovož, když po čtvrté ještě dík, když se vám nehádala z ruky.
0: No to je taky zbytečný.
2: Ale jen ukažte vy tu ručku malučku.
0: No prosím, česni.
2: A fuj ty tlapa. A. Tato čára se mi nelíbí.
0: Proč?
2: Je krátka.
0: No počkejte, snad neumřu.
2: Tak to je, ale čary bary, co to vidím? Asi vám někdo ukradne pendrek.
0: Nechte si to. Nechte si vaše provokace, Nováková. Jmenujete se Nováková.
2: Nováková, teta týde Nováková.
0: No. Tak Nováková, chlapci sodění si s váma nevědí rady, takže bychom to dneska probrali tak nějak spolu komplexně.
2: Komplexně té dítky nejlepší. No.
0: Ale než se podíváme do protokolu, který jste nám minule podepsal, bych si potřeba ověřit nějaký údaje o vaší rodině. Kolik máte dětí, Nováková? Hodně, já vám
2: hodně.
0: Pomůžu. Těžko bychom to spočítali.
2: Těžko.
0: Nezahálela jste mládí ve vašem pojízdném rodinném domku.
2: Touha přišla, dítky,
0: ano.
2: Touha.
0: I nečekaně, někdy no, dvakrát denně.
2: I pětkrát
0: jo,
2: přišla.
0: Jak je to možný?
2: Jak je to možný? No nebylo co dělat, tý době ještě nevysílala televizní stanice Nova.
0: Takže doma je vás hodně.
2: Hodně,
0: ale
2: no.
0: Zavřené jenom
2: jeden. Jenom jeden, ostatní jsou na svobodě, užívají si amnestie.
0: No. To nám právě dělá veliký starosti, Nováková. Potřeba bychom je dostat zase tam, kam patří.
2: A za rok nebo za dva, za tři.
0: Ne, pokud možno hned bychom je tam potřebovali dostat. Takže uděláme takovou dohodu. Já vám budu vyprávět něco nového o vašem Ferkovi, který sedí, a vy budete zpívat o těch, který se nám potulují.
2: Zaspívám Čackový keco.
0: No, spolehám na vás. No jistě, úspěšně spolupracujeme už léta. Krycí jméno
2: Divá Bára.
0: Takže Nováková, vašemu Ferkovi snížili trest ze 3 let na 1 rok.
2: Ale pašák, Ferku.
0: Už si úžasně polepšil. Víte, co mu pomohlo? Zkamarádil se s Bacharem.
2: Ale fuže.
0: Opravdu si rozuměj, radost pohledět ve dne v noci spolu. Pořád se držej za ruce nebo ale, za něco. Fuj. Hned prej, jak Ferka pustí, hned prej bude svatý.
2: A tak to přijde v bílém, keď bude svatý.
0: No a voholte se jako dneska, to vám taky sluší, Nováková. Tak teď vy. Kde najdem ty ostatní?
2: Tak jeden je v Žilině,
0: no.
2: Ostatní jsou na Slovensku.
0: Jo. Co tam dělají?
2: Brousí do Žíky, asi se něco chystá.
0: Nechte si to, nebo a zavřeme pro šíření poplašných zpráv. Na Slovensku je všechno v klidu. Doma nemáte žádného vejlubka?
2: Jednou vejlubka, ale to je analfabet.
0: Analfabet, proč? Je po vás?
2: Ale ne, ale už má 17 roku, ještě není v invalidním důchodu. Chodí do práce.
0: Chodí do práce.
2: No, analfabet, tata, to je to samý.
0: Taky chodí do práce.
2: Tvoj, to ne, to musí uživit rodinu, ale chodí do ulic. Jak vidíš, že někde někomu něco přebývá, tak to přijde se domů, že nám to většinou chybí.
0: A takhle. Takže na vašeho pana manžela bych se měl vlastně taky podívat.
2: Jo, když vy znáte mého analfabeta z televize.
0: No, to si nespomínám. Teda v televizi jsem v poslední době viděl několik nových analfabetů.
2: Ale musíte ho znát z televizního pořadu. Hledáme nové talenty, soutěžili jsme v davovém zpěvu erotických písní.
0: Vy taky?
2: Hlavně, no.
0: Jo, to jsem rád, že jsem to neviděl. A o čem jste zpívali?
2: Nakonec o ničem, protože komise nám vyškrtla základní slovo, takže nebylo o čem zpívat.
0: Jaké to bylo slovo?
2: Fuj, no to neřeknu, to, co jsem slušná osoba, ne? Jsem u soutěže? Ale že jste to vy, bratko můj lůbezný, tak vám ho nakreslím.
0: No to Nováková, prosím vás, nechte si svoji nástěnou geometrii. Fuj, tajbe, ještě takhle velko. Proč vám to slovo vyškrtli?
2: Protože soutěžící tak tajně nazývali předsedkyní komise.
0: Jo.
2: Říkali ty jedno staro.
0: Tak dost, Nováková, nedělejte ze mě blbce. I když jsem policista, tuším už asi moc dobře, jaké slovo
2: je. A takže to tu vás neodělení taky máte.
0: To víte, že máme, a bohužel ne jedno. Tak Nováková, k tomu protokolu. Vytrváte na tom, že jste 20. minulého měsíce byla na Václavském náměstí pouze na houbách.
2: A David, co jsou za kodě takovýhle Václavky?
3: Václavky, prosím vás, nebudem se tady bavit o houbách. V zabaveném košíku jste neměla houby, tam jste ukrývala 38 peněženek.
2: Ano, 38 peněženek, že houby nerostou, je sucho.
3: To je pravda.
2: Sucho jako v roce 47.
3: No možná no, větší.
2: Řekněte vy mě, bratko můj Lubi.
3: No, prosím.
2: Pomůže nám opět Sovětský svaz?
3: No, se zbláznila, Nováko, a Sovětský svaz je sám na suchu. Kromě toho se rozpadl.
2: Ale už je komplexně.
3: Komplexně se rozpadl.
2: A co tomu říká Vladimír Iljič Lenin?
3: Nováko, a já o vás začínám pochybovat, co by tomu říkal Lenin, ten je dávno mrtev.
2: Ale fůže, vy nás učili, že jde smrtelný.
3: Ale možná, to vás učí Maringotce, to vás no. asi učili, že jeho dílo je nesmrtelný.
2: Jo, dílo.
3: No, konečně to dílo někdo správně zhodnotil, no.
2: Tak vláda to má za sebou.
3: Co děláte paniku, vláda nemá nic za sebou, vláda je stabilní. Vláďa Iljič to má za sebou.
2: Vláďa umře.
3: No, vláďa.
2: Je taky není nejlíp, Sovětský svaz se rozpad. Kde vy v dímě budem táboři.
3: No jo, tak vy si něco najdete, nemám strach. Hlavně se vyhněte Václavskému náměstí. Tak Nováková, vytrváte na tom, že jste 20. byla na houbách a při té příležitosti jste na Václavském náměstí, světe div se, našla 38 peněženek.
2: 38 peněženek, štěstí se na mě usmol.
3: Nováková, to je předčasná radost. Vrátě si to. Nováková, to si schovejte na festival etnických skupin. Ještě si popovídáme. Kde jste ty peněženky hledala?
2: Vím, že na zemi.
3: Na zemi? My máme určitá svědectví, že jste vytahovala peněženky lidem z kapes.
2: Jo, a co jsem asi tak hledala, když na zemi nebyli? Aha. Řekla jsem si, Mária, co není na zemi, bude ve vzduchu, co není ve vzduchu, bude holka psa.
3: Aha, a jak k tomu ty lidi přijdou, že jste jim vytahovala peněženky přímo z kapes?
2: No neměli se mi ples do cesty. Ksindl německý turistický. To oni za Václave pošlapali pod houby, že houby nerostou. To oni vykoupili všechnu becherovku, že malí děti teď nemají co k snídani.
3: Nestáčíte řeči nám, Nováková. To znamená, že kdybych já šel kolem vás na Václavském náměstí, jak mě taky vyčarujete peněženku.
2: A to by nestálo za to. Vím, kolik berete mě
3: cítě. Nechte si svý hodnocení, Nováková. Co jste s těma penězi zamýšlela?
2: Co bych řekla, jsem si, Mario, ty přispěješ na nové uniformy.
3: No to určitě, to vám jedin, to víte, že jo.
2: Aby naši strážci pořádku nebyli SN bubáci, ale byli fešáci.
3: Nebuďte drzá, Nováková.
2: Pěkné modré uniformy, červené lampasy, čepičky, třásničky, šavličky, čižmičky, naleštěné jako na Pražském hradě, když víteli pak velkobožného. Pana knížete Schwarzenberga a děkovali mu za to, že opět u nás nezavedl robotu.
3: A máme ji, urazila šlechtu, půjde si sednout. Pojď, babo.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezera.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně. Tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum. Protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum. Tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že...

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pejsku.

pod sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší...

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

O Červánkově oponě nad Kladnem. Teď už se dělá ocel asi jinak. Teď už jsem trošku chudší, ale už mnoho let rád sedávám v létě na zahradě po setmění a dívám se přes údolí Berounky ke Kladnu. Dole ve vsi občas hafne pes, za řekou zahučí vlak s řetízkem svítících okének. Za teplých červencových večerů mi svatojánští broučci přičarují do paměti jméno pana Karafiáta a nad hlavou mi občas přeletí netopír, přesně takový, s jakým se kamarádí makový mužíček. Vlastně dva netopíři, jeden větší a druhý menší. Čekám a vyhlížím je, když se neslyšně zatřepotají na noční obloze. Ale někdy se dlouho neobjevují a dělají mi starosti. Když mi je dělávali ještě před několika lety, býval jsem za ně odškodněn nádherným nebeským divadlem. Noční obloha nad Kladnem se najednou pohnula, pak zoranžověla a znachověla a nakonec nějaký nebeský oponář zavěsil nad městem Červánkovou oponu, za jakou ve svém paláci odpočíval kalif Hárun ar-Rašíd, když naslouchal pohádkám, které mu po tisíc a jednu noc vyprávěla Šáhrazád. Okouzloval mě tento nebeský úkaz už taky proto, že večer co večer vypadal jinak. Podle toho, zda nad Kladnem byla obloha čistá, nebo posetá obláčky, anebo pokrytá mračny. Věděl jsem, že to nedělá žádný nebeský oponář, že se v tu chvíli vypouští tavba v ocelárnách a že mi kladenští taviči tou svou polární září probudí vždy jiné žilky vzpomínek. Někdy jsem si při ní vzpomněl na pana profesora Cyrila Boudu, který se na Kladně narodil a jednou mě nakreslil, jak cvičím s činkami. Jindy jsem si uvědomil, že tam někde odpočívají prastrýci, které jsem nikdy neviděl, a dosud asi žijí moji bratranci a sestřenky, které jsem taky nikdy neviděl. A nebo jsem si říkal, co asi dělá František Stavinoha, jestli je u psacího stroje pilnější než já, co sedím na zahradě a civím na růžovou oponu, kterou on nad svou střechou třeba ani nevidí. I na paní redaktorku Skálovou jsem si v takovou chvíli vzpomněl a přemýšlel jsem, jestli už umila chodbu, protože její muž pořád přestavuje a vylepšuje jejich kladenský domek, aby se jí tam bydlelo jako v ráji, a hrozně přitom dovnitř nanosí. Ale než jsem to stačil domyslet, zavřeli taviči na Kladně dvířka od plotny a bylo po zázraku. Jenže v tom mi obvykle přeletěl nad hlavou menší nebo větší netopír a připomněl mi, ať už nechám toho bloumání a jdu si raději naklepat poslední stránky makového mužička.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Přečtím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona lhala mi, jak puklí drahokam, i když splanělé jsou růže dál voní tmou, lásky jak růže jsou klam.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Jednou si takhle dámy sdělovaly svá léta. Paní Hrbtychová pravila: Baba, utíká to utíká. Dlouho li a bude mi rovných 35. Ale pánbu nikdy nic nenechá bez trestu. Paní si vstávala pro klobouček, že se jako bude poroučet, uklouzla a zlámala si ruku. Odvezli ji do nemocnice a na černou tabulku nad jejím ložem napsali: Adéla Hrbtychová, 49 r. Paní Ajdrtová ji tam přišla navštívit a první, co je, že kouká po tabulce. Ježiši, ježiši, drahoušku, snad vám není 49, co vám to tam napsali? Tohle se vám, drahá přítelko, ale opravdu povedlo. To jste mě opravdu rozesmála. Vy hlupačko, to přece nejsou léta, to je teplota. No a paní Hrbtychová vysvětlila paní Ajdrtové, že to R znamená reomíra. Jo, jo, jo, paní, tady měří na reomíra. No to víte, je to na nemocenskou pokladnu. Ale co vám říkám, pánbu nikdy nic nenechá bez trestu. Tam vedle ležela babička, dostala prst do mandlu a teď se z toho zotavovala. Bylo jí 63 let a na tabulce měla napsáno vedle jména 63 R. Ta Ajdrtová neříkala nic, jen se tak na tu tabulku nad tou babičkou tak dlouze zadívala. Ale paní Hrbtychová hned věděla, kolik uhodilo. Babička byla obklopena příbuzenstvem a vesele baštila, co jí kdo přinesl, neboť byla dobré mysli a potřebovala co žene na krev. Měla muže Vincence a občas mezi jídlem prohodila: Proč pak nepřišel taky Vincenc? Taky měl přijít, když tam přišli všichni. Paní Hrbtychová rozhodnuta, že před paní Ajdrtovou zachrání situaci, děj se co děj, zakývala soustrastně hlavou směrem k babičce. Chudáku, chudáku, ty už se toho svýho Vincence nedočkáš. A šeptem se obrátila k paní Ajdrtové. 63 reomíra, to je co? Tady počítají, že chudinka nevydrží, že dnes v noci zhasne. Babička zabrána do pekáče by neslyšela nic. Ale příbuzní nějak špicovali uši a hned se všichni dali do křiku. A co je to za pořádky, že ta paní vedle jim straší babičku, že jí říká, že nevydrží a že dneska v noci zhasne. Tak paní Hrbtychová rozlícena, že to s těmi léty prasklo, prohlásila, že jí mohou všichni s babičkou políbit šos. Babička nezhasla, podala žalobu pro urážku na cti a paní Hrbtychová byla odsouzena k pokutě, ale podmíněně. No to víte, řekla to v horečce, 49 reomíra!

se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

Jsou ženatý a já jsem pořád plonk, a pak zahrál osud honky tonk. Když přijela černovlasá kráska jménem Kay, byl jsem tady zvědavý.

0: Užíci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Se ptáš, štěstí je jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: Promiňte, pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem?
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma, rovnou doleva.

0: Se. Obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád, ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

co Bob tehdy řekl, teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl.

Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: žáků jim je stachat.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.
2: Country Radio.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, jsi muž.

dva to viděli a oba dva říkají, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

Já tam vždycky stál a pot se ze mne lil. Jen kamaráda, žena ví, kde jsem tu noc byl.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

oči se nepohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

vidí svůj malý král, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsoudit.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Ceny letenek rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Letecké palivo od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie a Řecko. V Praze vzniká nová tramvajová trať.
2: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
1: A o nové školní ulici teď kolega Savana.
3: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Od června město tento režim zavede také v Komenského ulici u dvou základních škol, aby zvýšilo bezpečnost dětí a zklidnilo dopravu. Na změny chce město upozornit také v netradiční akci Asphalt Art. Ta proběhne hned 1. června právě v Komenského ulici. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi

začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Krásné dobré ráno, je 8 hodin 4 a 3 čtvrtě minuty, ano, teď už to bude skoro 8.05. Je neděle 31. května, poslední den května, poslední květnová neděle. Letí nám to letí, přátelé. No a vy posloucháte Country Rádio, kde je vaším dnešním průvodcem Vítek. Tak jak jste slyšeli a tak jak to bylo včera, tak máme víkend stopařů. Čili máte poměrně jednoduchý úkol uhodnout společné téma čtyř písní. První, kdo to téma uhodne, vyhraje CDčko. Tuto hodinu to bude CDčko Petry Černocké. No a první písničku jste slyšeli, to byl Michal Tučný a Greenhorns, jejich Hromský den. A já vám pustím další tři. První bude Ivan Mládek a Zelenáči, pak to bude Pavel Dobeš a Pavel Brimer a Fešáci. No a vy máte za úkol přemýšlet, co tyto čtyři skladby spojuje. Když na to přijdete, vezmete telefon, vytočíte 210 323 333. No a když se dovoláte, tak CDčko je vaše. Je to jednoduché, tak pozorně poslouchejte.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Je ještě zavřený, to nevadí, mám klíč. A noc už má na kahánku, takže musím

brzo bude ráno. Zas jdu od ní. Jdu domů stejnou cestou, kterou tolikrát jsem šel. Jsem bohatší o slib, co jsem dal, a

0: No, přátelé, soutěžíme na plné pecky, je to tady, mám na drátě vítěze, tentokrát teda si zrekapitulujeme, co to bylo za písničky, takže Michal Tučný, Greenhorní, Hromskej den, Ivan Mládek, Zelenáči, Hluboký Labe, Pavel Dobeš, Jarmila a Pavel Brimer a Fešáci od ní. A já mám na telefonu Zdenka, který se jako první dovolal, ale nedovolal se jako první, ale dovolal se jako první ten, kdo věděl. Zdenku, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
1: No ano, slyšíme se.
0: Tak Zdenku, prosím tě, jaký je to téma teda těch čtyř písniček?
1: No téma je nevěra.
0: Jseš si úplně jistý, jo? Nemůže to být přítelkyně.
1: Naprosto jistý, protože pochopitelně...
0: Může to být přítelkyně, milenka, milenec.
1: Ne, ježišmarja, to jde tak, že...
0: Tak ještě jednou řekni, co to teda bylo za téma?
1: Je to nevěra.
0: No tak jo, tak máš pravdu, je to tak. Já ti gratuluju. Víš, jaký CDčko jsi vyhrál?
1: Petru Černockou.
0: No, správně, správně, správně.
1: No,
0: prosím tě,
1: bedlině.
0: Co děláš takhle v neděli po ránu?
1: V neděli po ránu teďka si chystám auto na to, že musím ráno, že musím tak na, ještě zajít pro fotbalisty s autobusem, abych se teda dostal pro autobus, tak si chystám auto a jedu s fotbalem dneska tak jako na nějakou takovou tu.
0: Jakou?
1: Kluci se budou snažit vyhrát. No,
0: jakou tak. Úroveň soutěže hrajete?
1: Tady jezdíme po Pardubickém kraji, jo, krajskou okresní, prostě, jo, takový
0: no, tak
1: ty...
0: No tak to je hezký,
1: od dorostu po Ačko, žáky, přípravky, no všecko, na co přijdeš, no.
0: Hele, oni tomu všichni z legrace říkají pralesní liga, ale já si myslím,
1: ano,
0: že to je...
1: Ano, to je pralesní liga, no.
0: Ale to je nejlepší fotbal za mě, teda, to ty kluci hrajou, protože...
1: Nejlepší jsou klobásy na tom, to je pravda.
0: Ale ty kluci to hrajou, protože to chtějí hrát, nehrajou to za peníze, ale pro radost na té hře, jako jo? Je to vidět, že jo, to tak je.
1: Ale zase je dobrý, že třeba i to mládí se hejde, víš, jako je to, jo, že prostě ty děcka prostě jsou přitaženi k něčemu, jo, co je baví. No,
0: to je
1: a
0: pravda.
1: A nesedí u počítačů a nečumí do nějakých blbých.
0: No, anebo by rostly jako dříví v lese, jaký není hezký.
1: No.
0: Prosím tě, Zdenku, mám tady COP a myslím na Colorado. Komu bychom to poslali? Máš šanci někoho pozdravit?
1: Komu bychom to poslali? Já bych to poslal všem klukům, co sedí za volantem.
0: To je hezký.
1: Protože je to řehole, prostě jezdit po těch cestách je strašný. Jo, je to, jak se říká, o hubu. Jo, a všichni museli dávat velkýho bacha, aby se vždycky vrátili domů.
0: To je
1: tak
0: pravda.
1: Tak bych to těm klukům, co sedí za volantem, chtěl poslat.
0: Tak ať všichni ty kluci, co sedí za volantem, se vrátí domů zdraví, živí a celý a tím to jede kolama dolů, anténou nahoru. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak Zdenku, hezký den, gratuluju k výhře.
1: Já tobě taky přeju krásný den a celým Grand Prix Rádiu a všem posluchačům.
0: Děkujem, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, to byl Bobby Bear a teď už doprava. Začneme hromadnou dopravu v Praze. Tak vězte, že do pátku 17. července pokračuje dočasné přerušení provozu tramvají v úseku Chodkovy sady Brusnice. Týká se to linky 22. Rovněž máme další výluku dlouhodobou, a to sice do 7. července. Je přerušen provoz tramvají v úseku Žilivského Vinice kvůli napojování nové tramvajové trati do Malešic. Týká se to linky 7, 16, 15, 26 a jede tam nová linka číslo 37. A do dnešního večera do 17 hodin je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl Újezd. Týká se to linek 9, 12 a 15 a linky 20. Je to proto, že dochází k elektrifikaci autobusové linky 176. Když se podíváme na nehody, tak web zákruta.cz nám říká, že máme 30 uzavírek a 4 nehody aktuálně. V okrese Litoměřice je obec Radovesnice, tou prochází silnice 247, teda z ní vychází, a tam jsou dva osobáky v sobě, bez zranění tedy, je to severně od obce za železničním přejezdem. V Hradci Králové máme dvě havarovaná vozidla, která tvoří překážku na vozovce, je to bez zranění a je to, jak je to Hradec Králové Kukleny, jak se dělí Pardubická a Pražská, tak tam to máme. Dále na silnici 13 v Habarticích, to je okres Liberec, tam najelo auto do plotu, je to kousek od pošty v Habarticích od té křižovatky. No a poslední, kterou máme, je silnice číslo 11, kilometr 298,9 na trase Opava Český Těšín Ušenova. Je tam srážka vozidla se srnou, tak taky opatrně kolem. Jezděte tak, abyste dojeli tam, kam potřebujete, poslouchejte Country Radio a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Na Country Rádiu dohrává Don Williams Some Broken Hearts Never Mend. To je písnička z roku 1977 a byla jedničkou v hitparádě Billboard 14. května 1977. Ale dneska máme 31. května 2026 a když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že tam máme významné mezinárodní dny pro tento den, tak máme den otevírání studánek. V podstatě ani není známo, jaký je správný den obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích

0: z jara je čistili. Voda byla a pořád asi je tedy pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Dívky se tedy modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. Tak to je v podstatě podstata dne otevírání studánek, který si připomínáme dnes 31. května. Rovněž si připomínáme Světový den bez tabáku, který má za cíl snížit počet osob, které kouří. Tabákový kouř ročně zabíjí miliony lidí, ať už aktivně kouřících nebo těch pasivně kouřících. Den bez tabáku soustředí svoji pozornost na prevenci proti používání tabákových výrobků, který podporuje WHO, to je Světová zdravotnická organizace. O Světovém dni bez tabáku by měla vědět zřejmě většina z nás, protože je obvykle spojován i s velkou mediální kampaní. No a pak tam máme Kamilu. Kamila je krásný jméno, já mám jednu dceru Kamilu, tu nejstarší. Tak to je křestní jméno ženské, které pochází z latiny. Nejčastěji je spojováno s latinským slovem Kamila, které se překládá jako osoba vznešeného původu. Původně šlo o označení chlapců a dívek, kteří měli díky vznešenému původu právo sloužit posvátnou chrámovou službu. Jméno Kamila tak lze přeneseně přeložit jako služebnice chrámu. Další teorie, to jméno z latiny překládají jako dívka svobodných rodičů nebo jako heřmánek. Kamilus je totiž latinským označením pro tuto léčivou bylinu. Těch možných výkladů je však ještě víc. Kamilus totiž původně bylo užíváno jako rodové jméno jednoho římského rodu. Jeho původ je zřejmě etruský, mělo význam Merkur. Kamila tak lze přeneseně přeložit jako božská zářivá. Některé výklady jména nás však zavádějí až do arabštiny. Jméno by se pak z arabštiny překládalo jako dokonalý či kompletní. Kamila je 73. nejčastější jméno dle jmenné statistiky a v České republice jich je přes 18 000. Jednosto. Tak milé Kamily, Kamilky, my vám přejeme k svátku hodně zdraví, štěstí, radost ze života, úsměv na tváři, ať se vám všechno daří a dneska to pořádně oslavte. Rovněž blahopřejeme všem těm, kteří slaví třeba narozeniny nebo cokoliv jiného a posíláme z Country Rádia dárek, Brontosaury a Kytku. Tak jdeme na to.
1: Otvírám.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Country počasí.
2: Dnes během dne od jihozápadu zaprší nebo i zabouří. Bude tedy většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy je zataženo. Během dne pak začne od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer, a to ještě s malou pravděpodobností. Naprší tak do 10 mm, v jihozápadní polovině území v bouřkách to bude ale až kolem 30 mm. Dnešní nejvyšší denní teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 19. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky ale budou doprovázeny také silným nárazovým větrem a mohou padat i menší kroupy. Tlaková tendence dnes slabý pokles, večer setrvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré, teď ráno ale mírně nepříznivé. No a sluníčko nám vyšlo ve 4.58 a zapadne ve 21.01.
3: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. Nízkonákladová / realitka.cz

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Až pojedete na kole na výlet nebo třeba jen do práce, tak opatrně a helmu. Jde o život. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje 77% Čechů. Oproti loňsku je to o 12% více. Naopak podíl těch, kteří chystají dovolenou v zahraničí, meziročně klesl z 57% zhruba na polovinu. Skoro třetina lidí preferují bližší a bezpečnější destinace. Tak alespoň dopadl průzkum. No a co boří hranice, to nám prozradí kolega Savana.
2: Státní hranice se Slovenskem, která se na jižní Moravě v délce asi 80 kilometrů dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane svým způsobem existovat. Poslanci totiž podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb. To znamená, že posádky ze Slovenska mohou zasáhnout i na území naší republiky a opačně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: I v 9 hodin 5,5 minuty 31. května v neděli posloucháte Country Rádio, kde je vaším dnešním dopoledním průvodcem Vítek. Probíhá víkend stopařů, čili zrekapituluji, co to znamená. Vaším úkolem je uhodnout společné téma 4 písní a první, kdo uhodne a dovolá se do studia na telefon 210 323 333, tak vyhraje CDčko. Tuto hodinu to bude CDčko Rekonvalescence, takže si myslím, že určitě stojí za to soutěžit. Tak ta první písnička, která zazněla, tak to byly Pavel Brimera Fešáci, Hvězda Countryon. A ty další tři, které určují to téma, budou od Josefa Fouska, Pavlíny Jíšové a Martina Javůrka. Tak poslouchejte, přemýšlejte a volejte. Mějte také příjemný poslech.

vlevou klopu do Jirky. Divně se pak na mě usmál, objednal dva bifteky, řekl, že jim schází vexlař, abych s ním šel na věky. Přemlouval mě

0: Tak to byl Martin Javůrek a Orion a před ním jste mohli slyšet Pavlínu Jíšovou Padá kometa a ještě před ním to byl Pepa Fousek z Mléčné dráhy výpravčí a hodinu jsme zahajovali s Pavrem Rimmerem a s Fešáky Hvězda Countryon a hledáme společné téma těchto čtyř písní. A já mám na telefonu Ivanku. Ivanko, ahoj, slyšíme se, dobrý den.
1: Ahoj, Vítku, slyšíme se.
0: Tak prosím tě, co myslíš, že by to mohlo být za téma?
1: Já si myslím, že by to mohlo být něco z nebe, nějaký tělesa, nějaký nebeský.
0: Takže tvoje odpověď teda zní?
1: Nebeská tělesa.
0: Asi jsi jistá, jo? Nemůže to být třeba hvězdná obloha, nebo kometa, nebo cestování po nebi, nebo tak něco?
1: Ne, já si myslím, že tam byly vyjmenovaný, takže by to mohlo být.
0: Tak tu ty boty, jo?
1: Mhm.
0: Riskuješ tím, že nevyhraješ CDčko rekonvalescence, když to bude špatně?
1: Riskuju, Vítku.
0: Ne, je to dobře, je to dobře. Já ti gratuluju, CDčko je tvoje.
1: No, děkuju.
0: Prosím tě, Ivanko, co děláš takhle v neděli po ránu? Jak je vůbec na Šumavě?
1: Na Šumavě teďko tak jako je polojasno. Chvilku svítí sluníčko, chvilku je zapaženo. Včera tady byla bouřka velká, velký vítr, židličky lítaly po zahradě.
0: No, to já si,
1: trochu se zalilo.
0: Já si pamatuju, když jsme chodili do školy, tak jsme měli vlastivědu a my jsme někdy ve třetí nebo ve čtvrtý třídě měli suplování takového starého pana učitele a ten říkal, že když fouká velký vítr, tak mohou létat i předměty velikosti kočky. Tak asi byl včera takový vítr, když lítali židle, že jo? I když ty jsou o něco větší.
1: No to asi určitě. A máme plechovou střechu, takže ta bouchá.
0: Takže to je rachot, no. To jak bydlíš, jako když by si bydlela v Bubenickém doupěti, že jo, potom. Tak prosím tě, Ivanko, teďka ti dám unikátní šanci. Můžeš si vybrat písničku, kterou chceš zahrát? Co by to mělo být?
1: Já to však dřív.
0: Počkej, to od Kamelotu?
1: Mhm.
0: Mhm. A komu to pošleme?
1: Pošle to tobě.
0: Děkuji.
1: A pošle to všem posluchačům.
0: Tak všem posluchačům, aby se měli krásný den, protože to je krásná písnička. Já ti teda řeknu, že to je skvělá volba.
1: Tak to jsem ráda.
0: Tak jo, tak Ivanko, gratuluju k výhře, děkuju za písničku, posíláme ji všem, Kamelot, já zas jak dřív. No a měj hezkou neděli a užij si to krásný počasí. A když bude pršet, tak se neboj, jo?
1: Budu, nebudu. Ahoj.
0: Tak jo, ahoj. Nemáš za co, ahoj. Yeah.

0: The Country Radio.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak Darius Rucker zpíval o wagon wheelu, o kole vagónu, ale my se podíváme, jak to jezdí pod koly tramvají v Brně. V Brně totiž se dokončuje dlažba a instalace výsuvných sloupků, které mají zabránit vjezdu do centra, takže až do konce června není možný provoz tramvají ulicí Masarykovou. To v praxi se týká linek číslo 4, 9, 10, 12 a je tam spousta objížděk, takže když pojedete těmito tramvajemi nebo tím směrem, tak si v Brně dejte pozor. Rovněž do 29. května je vyloučen v Brně provoz tramvají na Stránskou skálu a linka 10 jede jen na Novolíšeňskou. Podle webu zákruta.cz nám na silnicích přibyly tři nehody. Ta první v ulici Mládežnická v Neratovicích, což je okres Mělník. Je to srážka osobního automobilu a chodce, je to křižovatka 28. října Masarykova Mládežnická, takže tam v Neratovicích pozor. Rovněž máme problém v ulici k Uhříně vsi, což je Praha 10 nebo Praha Královice, opět je tam strážka dvou osobních automobilů se zraněním a je to na křížení ulic k Uhříně vsi a k Hájku, takže tam také pozor. A poslední nehoda se stala na silnici 128 v obci Číměř, což je v okrese Jindřichův Hradec. Tam se srazila osobák s motorkou, je tam olej na vozovce. A pozor, je to tam na křížení silnice 128 a se silnicí 3. třídy 128-53, čili v centru obce. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Rádio.
4: Každý svoje dveře zhruba.

všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

Na Country Rádiu dohrál dospíval Karel Zich a jeho Alenka v říši divů, kterou posloucháme už od roku 1981. A než si pustíme Pavla Bobka, pojď dál a zpívej, tak si připomeneme, že zítra začíná červen, zítra bude 1. června, a v červnu se koná co? Kontrolní otázka, pozor. No, v červnu se konají naše country fontány, hudební festivaly. Budou tradičně v Praze, v Brně a v Ostravě. V Praze to bude v sobotu 13.6. na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. V Brně, no, jestli pak to víte, v Brně máme dvě, jednu v pátek odpoledne 12.6. nebo na večer a v sobotu 13.6. a obě máme v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. No a poslední country fontánička proběhne v sobotu 26. To bude v Ostravě, nebo to je u Ostravy, v Loděnici v Děhylově. Lístky se kupujou v Praze na ticket portálu a nebo tady u nás na recepci Country Rádia na adrese Vinohradská 167, Praha 10, Strašnice, budova televize Prima. Přijdete na recepci a necháte si zavolat někoho z Country Rádia, a to nejlépe mezi 10. a 16. hodinou. V Brně je předprodej na SMS ticket a nebo si můžete koupit na dobírku, objednat v centru služeb občanů v Brně v Řečkovicích a nebo na informačním centru Zámečnická. No a v Ostravě opět SMS ticket. Kdo tam vystoupí? Tak samozřejmě country fontány všechny zahájí talent Country Rádia, to je vítěz soutěže z roku 2026. No a jinak v Praze se můžete těšit na Ivo Jahelku, Honzu Vančuru, Miroslava Palečka, Folk Team, Cop Tomáše Linku a spoustu dalších. V Brně v pátek to bude Pacifik, Barabenci a Sichravo a v sobotu Zelenáči, Sakrapec, Miroslav Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci a další. A v Ostravě Věra Martinová, Neres, Lucia, Spiritual Quintet, Tomáš Linka, Přímá Linka, Nové struny, Epidemie a tak dál. Všechny tyhle ty informace najdete na našich stránkách www.countryradio.cz, záložka Country Fontána, no a tam si můžete vybrat dle libosti. Tak doufám, že se tam potkáme. Vybírejte, kupujte a poslouchejte Country Radio. Teďka přichází Pavel Bobek a pojď dál a zpívej. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: A po Johnny Cashovi necelé 3 minuty před 10:00 je čas na počasí. Dnes od jihozápadu zaprší nebo i zabouří. Bude tedy většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo. Během dne pak od jihozápadu začne přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě pak budou s malou pravděpodobností až večer. Naprší tak do 10 mm, v jeho západní polovině území v bouřkách to může být až 30 mm. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají na 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 19. Foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky pak mohou být doprovázeny dokonce silným nárazovým větrem a padat mohou i menší kroupy. Tlaková tendence slabý pokles, večer se trvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré. Pranostika, jestli v máji neprší, červen to dovrší.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Léto už pomalu klepe na dveře a podle meteorologů si pro nás připravilo pořádně pestré počasí. Zatímco začátek léta bude trošku chladnější, než bývá v této době zvykem, v polovině června se začne pořádně oteplovat. Už teď můžeme očekávat, že pokud se sem dostane ještě teplejší vzduch, zažijeme i výrazně silnější bouřky. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta Šumava Kart. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Karta by měla podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území. Podobná karta výhod už vzniká i pro místní. Výdejní boxy jsou užitečné, ale bohužel také nevzhledné.
2: Kam s nimi řeší Vsetín? Výdejní boxy ve městě lidé hojně využívají, zároveň ale části obyvatel vadí jejich vzhled nebo umístění. Do městské ankety se zapojilo 471 respondentů, z nichž 95% uvedlo, že boxy aktivně používá. Město chce jednat s jejich provozovateli. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Na Country Rádiu dohráli a dospívali Texmeni svůj kousek, který se jmenuje Memphis, Tennessee. Je to z CDčka, je to ze 6 CDčka, je to ze sbírky nebo ze souboru Texmeni 40 let, které vyšlo v roce 2010. No a tahle ta písnička zahájila další hodinu dopoledního nedělního vysílání na Country Rádiu v rámci víkendu stopařů, kdy vaším úkolem je uhodnout společné téma 4 písní. No a když ho budete vědět, tak si vezmete telefon, vytočíte 210 323 333 a když se dovoláte, tak v této hodině vyhrajete CDčko Hana a Petr Ulrichovi. No a já tedy vám pustím další písničky, další 3. Ta první bude Pacifik a Václav Maršálek, ale neřeknu, jak se jmenuje. Další Vabirivola, Mikirivola a Přátelé a třetí bude Karabina v pořadí. No a kdo už si bude myslet, že tedy ví to téma, tak ať volá, telefon odblokovávám právě teď. Příjemný poslech ze studia Country Rádia vám přeje Vítek.

0: Na Country rádiu dohrála Karabina, Zloději koní v rámci víkendu stopařů, kde máte uhodnout téma společné 4 písní, a to právě byla Karabina, Zloději koní, Vaby Rivola, Miky Rivola, Přátelé, Bal v Lapáku, Pacifik, Václav Maršálek, Už koně mě vítaj a Texmeni vráť a vyskočil Memphis, Tennessee. A já mám na drátě paní Lenku. Paní Lenko, dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se.
0: Tak jaké pak je to společné téma, co vy na to říkáte?
1: Já si myslím, že to budou Zloději koní.
0: A budou to zloději, nebudou to jenom koně?
1: No.
0: A nebo honáci třeba?
1: Ne, honáci ne. V poslední bylo určitě Zloději koní.
0: A nebudou to jenom nějaký trestanci? Nebo něco takovýhle?
1: Ne, v poslední nebylo o trestancích. Tam sice byly Zloděje koní, ale o trestancích tam nebylo nic.
0: Takže váš finální výrok je?
1: Zloděje koní.
0: Máte pravdu. Vyhrála jste CDčko Hana a Petra.
1: Děkuji.
0: Ulrichovi. Už jste někdy něco vyhrála na Country rádiu?
1: Ne, nikdy v životě. Mně se nedaří dovolat se k vám.
0: Tak dneska poprvé. Jak dlouho,
1: ano.
0: Jak dlouho posloucháte Country rádio?
1: 3-4 roky?
0: No,
1: možná?
0: Tak možná, no.
1: No.
0: To jste začala...
1: Tři určitě, ale 4 jo.
0: To jste začala nedávno teda.
1: No, jo. Tak víte co... Když chodím do práce, tak tam rádio nejde poslouchat a když pracuju na zahradě, tak ho taky neposlouchám.
0: No a navíc do country rádia člověk musí dost rád trochu, že jo, protože to není takový to rádio, kde vám motají hlavu. My jsme taková klidná parta, takový všichni jsme kamarádi. A když to jednou někdo naladí a zkusí to, tak pak už zůstane. Tak vám to trvalo tak jenom 3 roky a to nevadí. Co děláte dneska dopoledne?
1: Teď už vařím oběd.
0: Co bude dobrýho?
1: Rajská s hovězí masem.
0: A knedlíček nebo těstovinka nebo rýže?
1: Knedlíček.
0: Tak to vám doma závidím, teda to já miluju rajskou, ta je dobrá. A máte nějakou speciální úpravu tý rajský, nebo to děláte takovou klasiku?
1: Ne, asi klasiku.
0: Klasika. Já jsem miloval rajskou od malička. Akorát mě vadilo ze začátku, když jsem byl malej, když v tom byly takový ty pečený papriky plněný mletým masem. Aha. Protože jsem neměl rád tu chuť pečených paprik a jak člověk jako vyroste, tak se ty chutě změní a dneska to miluju i tak. Takže
1: to jo.
0: Já vám přeju, aby se vám ta rajská moc povedla a
1: Děkuji.
0: Teď vám dám ještě šanci, můžete si přát nějakou písničku a někomu ji poslat, tak co to bude?
1: Od Bokomary, Lustr nebo Můra.
0: Zatleskal bych vám znova, ta je hezká.
1: Děkuji. A pošleme to všem posluchačům, zvlášť těm, kteří se nedovolali.
0: No, těch je velká spousta.
1: Aby se jim spravila nálada.
0: Dobře, tak jo, tak zdravíme všechny posluchače, kteří se nedovolali. Omlouváme se jim, že tentokrát se dovolala paní Lenka. A aby jim bylo hezky, tak jim posíláme Lustr nebo Můra. Jo?
1: Ano.
0: Tak díky a hezkou neděli. Mějte se krásně.
1: Vám taky. Naschledanou.

17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

Mám s tichlým hřbitovem v ruce s tím keřem růží a najednou no čertovem všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno a nápis máš dvě možnosti, bej Luster nebo Můra. A nápis máš dvě možnosti, bej Luster nebo Můra.

0: s Country rádiem na cestách.
1: No a po písničce Ostrava, Ostrava se podíváme na hromadnou dopravu v Ostravě. Kvůli pokračující rekonstrukci náměstí Republiky a opravě kolejí na ulici Vítkovické jsou změněny tramvajové linky 1, 2 a 13 a 10, takže pozor. A potrvá to až do 8. června takhle, čili ještě týden. Potom do neděle 31. října kvůli rekonstrukci podjezdu železniční tratě na ulici Hlučínské je změněna organizace tramvajových linek číslo 8 a 4, které nebudou obsluhovat zastávky v úseku Sad Boženy Němcové přívoz Hlučínská, takže tam také pozor. V Olomouci do 8.8. je vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice, protože mezi křižovatkami Aksamitova a Lafayetova se probíhá oprava v pustí kanalizačních. Na silnicích tam je to teda masakr, tam je teďka 10 nehod. Nehodů máme na silnici 31817 u Kvasin v okrese Rychnov na Kněžnou, jsou tam v sobě dva osobáky v zatáčce. Dále máme nehodu na silnici 375 u Ubušínku, to je okres Žďár nad Sázavou, provoz jedním pruhem, auto tam sjelo do příkupu. V okrese Bruntál jsou Holčovice a tam je nehoda osobního automobilu, také jednoho sjelo mimo vozovku, takže tam opatrně. Dále místní komunikace Sosnová, to je kousek od autodromu, tam je taky nehoda. Ulice Školská v Žamberku, je to na před křižovatkou z nádražní, je tam havárie osobáků. Dále máme nehodu v ulici Sokolské v Hradci Králové, jsou tam dvě havarovaná vozidla, je to kousek od Hradecké a od silnice číslo 31. Potom máme nehodu v ulici Gahurova ve Zlíně, tam si je osobák s autobusem a je to kousek od křížení Gahurova a je a Bati. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

unavená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlaní, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

do země. Skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

Na Country Radio dohrává Eddie Rabbit Driving My Life Away. To je originál z roku 1980, který vyšel na LPčku Horizon. No, než si pustíme Pavla Želmana Lohonku, svatou Kateřinu, tak se ještě jednou dneska podíváme do kalendáře, kde nám říkají, že 31. květen je 151. den roku. Do konce roku zbývá 214 dní a už jsme si říkali, že svátek má Kamila, tak Kamilky všecko nejlepší. No a já jsem pro vás vybral pár událostí, které se právě dnes, 31. května, v historii lidstva staly. Vynechávám takový ty války, vraždy a tyhle ty věci, vybírám jenom zajímavosti. Tak si představte, že třeba v roce 1879 německý vynálezce a podnikatel Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě představil veřejnosti první prakticky použitelnou elektrickou lokomotivu, a to v podobě dvounápravového stroje s napájením z kolejnic. V roce 1884 byl v Brně zahájen provoz parní tramvaje. V roce 1891 v Praze zahájila provoz pozemní lanová dráha na Letnou a pozor, poháněná systémem vodní převahy. Rok 1895, teď pod potěším sešívané a potrápím nás Sparťany, byl ustanoven akademický cyklistický klub Slavia Praha, později SK Slavie, neoficiálně existoval již od roku 1893. V roce 1911 byla na vodu spuštěna loď Titanic, poměrně známá.

V roce 1946 bylo otevřeno londýnské letiště Heathrow. V roce 2001 vstoupil v účinnost ústavní zákon číslo 176/2001 sbírky. A pozor, na základě tohoto zákona došlo k přejmenování Brněnského kraje na kraj Jihomoravský, Budějovického na kraj Jihočeský, Jihlavského na kraj Vysočina a Ostravského na kraj Moravsko-Slezský. A poslední událost, kterou mám, v roce 2020, vesmírná loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX úspěšně dopravila na ISS astronauty Roberta Benkena a Douglase Harleyho. Tak tolik některé události vztahující se k 31. květnu a teď už ten slíbený Pavel Žalman Lohonka a svatá Kateřina. Příjemný poslech.

ložiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc ne.

0: Country počasí.
1: A po Blance Šrůmové je čas na počasí. Dnes od jihozápadu zaprší nebo i zabouří. Venku proto je a bude většinou polojasno. Na severovýchodě zpočátku místy je zataženo. Během dne pak začne od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Naopak na východě pak budou s malou pravděpodobností až večer. Naprší tak do 10 mm, v jihozápadní polovině území v bouřkách to může být ale až 30. Dnešní nejvyšší denní teploty stoupají na 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 19. Fouká slabý během nemírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být doprovázeny dokonce silným nárazovým větrem a padat mohou i menší kroupy. Rekordy počasí pro dnešek. Největší teplo v roce 2008 bylo 32,5 stupně, největší zima v roce 1864 bylo plus 3,8 stupně a normální teplota je plus 16 stupňů.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu pryčna dřevěná, na ní leží Johnny Kepler terváč, co se rval a ne.

Postavte mi jenom prostej kříž. Za mřížema kytka uvadá, čánek a pot smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Pěkné nedělní dopoledne. V neděli 31. května vám ze studia Country Rádia, které se vám stará o pohodu, přeje Vítek. Budeme spolu ještě hodinu a tuto hodinu budeme pokračovat ve víkendu stopařů, čili vy musíte uhodnout téma prvních čtyřech písniček, které v hodině zazní. Ta první odezněla teďka, Jindra Šťáhlavský Bluegrass Hopper z poslední veřejné oběšení v západní Virginii. A následovat bude Václav Neckář, pak Pavel Dobeš a Rekonvalescence. A během těchto písní vy máte šanci, když budete vědět, jaké je téma, se dovolat na telefon 210 323 333, říct mi to a vyhrajete CDčko, když to uhodnete. A to CDčko je od Michala Dufka. Včera jste se mě ptali, kdo to je, co to je, tak vězte, že to je syn Milana Dufka z Rangers. A to CDčko je velmi hezké, čili stojí za to zabojovat a uhodnout společné téma čtyřech písniček, z níž vám další tři pouštím právě teď. Příjemný poslech.

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Mařino mi krade a skáče po mé posteli.

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: Tak to byla rekonvalescence na Country Rádiu, starej osamělej rváč v rámci stoparského víkendu. Předtím hrál Pavel Dobeš Kostelíček, předtím Václav Neckář Stín Katedrál a jako první Jindra Šťáhlavský a Bluegrass Hoppers Poslední veřejné oběšení v Západní Virginii. A tyto písničky mají společné téma a mně se dovolal Jarda. Jardo, ahoj, dobrý den, slyšíme se.
1: Dobrý.
0: Tak Jardo, co tipuješ?
1: No, já jsem původně tipoval nějakou víru, ale spíš tak, kde se to odehrává, tak to možná budou nějaký kostely, stavby, sakrální stavby.
0: No a nemůže to být třeba jenom o chrámu, nebo o víře, nebo takhle?
1: No to si myslím, že když je to velký chrám, malý kostelíček, nevím, jak to nazvat dohromady.
0: No sakrální stavby, uhoď to, já ti gratuluju. CDčko Michala Dufka je tvoje.
1: Výborně.
0: Hele, a kdy jsi naposled něco u nás vyhrál v Country Rádiu?
1: No nikdy, nic.
0: Nikdy, tak zase premiéra dneska, to už je dneska druhá.
1: No jo.
0: Lenka z Kopřivnice a teďka Jarda z Novýho Boru, tak to je krásný. Co děláš takhle v neděli dopoledne?
1: Pracuju, jsem v práci.
0: To se máš, do kolika budeš dneska?
1: Do 6 do večera.
0: No tak to je pěkná šichta teda.
1: A do 12.
0: 12. Co máš k obědu připravenýho?
1: Já dneska pašníku a rohlík.
0: To taky není špatný. Já mám pašníku. A máš takovou tu normální, nebo si kupuješ v konzervičce? Moje manželka...
1: Já mám takovou bučkovou pomazánku.
0: Bučková, no ta nemůže, buček nemůže nikdy nic kazit. Moje manželka ujíždí na paštice, která se jmenuje Majka, taková ta v té konzervě.
1: Výborně.
0: A když jí to namažu na chleba nebo takhle, tak to nemá ráda a musí si to z toho dloubat rohlíkem, jinak si na tom nepochutná, si představ.
1: Tak to znám.
0: Prosím tě, Jardo, a teďka no. Máš exkluzivní možnost si přát nějakou písničku a můžeš ji někomu věnovat nebo někomu poslat, tak co by to mohlo být?
1: No, mohlo by to být od Fabiho Daňka, kdybyste tam měli Franta má péra.
0: No, mám to tady, Vaby Daněk, Miloš Dvořáček, Franta má péra, to bude ona,
1: ano.
0: Že? A komu ji pošlem?
1: No, pošlem to všem, co pracují, takže já, vy a ostatní.
0: No tak jo. Tak já za všechny ty, co pracujou, děkuju. A všem za všechny ostatní taky děkuju. Tobě přeju, ať ti ta paštika k obědu chutná, ať ti to stačí.
1: Děkuju.
0: A ať ti to večer do 6 pěkně uteče, jo? A potom večer někde ve stínu hospůdce jedno pivečko a spinka. To bude krásný, že jo?
1: No, já pivo nemůžu.
0: Ježiš, no tak limonádu, to nevadí. Nebo vodu, voda je taky zdravá, jo?
1: To je pravda.
0: Tak hezký den a díky, že posloucháš.
1: A děkuju.
0: Ahoj, nemaj za co, ahoj.
2: Fidel by z nás měl radost.

kvádru na trh, někdo mi ho ze zadu natrh, natrhl mi ho asi hřebíkem, já přitom vlekl pytlik s mlíkem, je to se sakramenský, v čem budu prohánět, caramba, señores.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Informace o dopravě začneme na železničních kolejích. Nesvezete se na trati Vsetín-Půchov, a to do konce roku. Klatovy Přeštice do 13.6. a to včetně rychlíků do Železné Rudy. Moravský Beroun a Rýmařov do Bruntálu do 16.6. se nesvezete. Strakonice Blatná nejede do 9.6. a Rousínov Přerov je do zítřka. Týká se to i vlaku jedoucích úsekem Nezamyslice Prostějov. Na silnicích podle webu zakruta.cz tam přibyly 3 nehody, je jich tam teďka celkem 11. Ta nejnovější se stala u Milovic, to je pozor, okres Břeclav, ne ty středočeské. A tam zhruba v polovině cesty mezi přehradou Nové Mlýny a Mikulovem se vysypal motorkář, takže tvoří překážku na vozovce. Nehoda je v ulici Ružinovská, to je Praha 4. Je to kousek od křižovatkou se Štúrovou. 2 havarovaná vozidla částečně blokují dopravu. A dále máme nehodu na D0, to je obchvat Prahy, exit 16 ve směru na D1. Je tam v sobě, jedno auto tam zřejmě asi to šmejklo do svodidel. Tak prosím vás, dávejte pozor na cestu, abyste šťastně dojeli do cíle. Další doprava bude o 1:30 s Jitkou. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Už v pondělí vás na Country Radio seznámíme s jedním tajemným místem,
5: na kterém se nachází televize, a ne jen tak ledajaká.
4: Je to televize velká a je zabudovaná v podlaze.
5: Napadá vás, o jaké tajemné místo jde? Zkuste se zamyslet, kde je a proč je zrovna zabudována mezi dlažbou, a pošlete nám vaše tipy na studio@countryradio.cz a v pondělí mezi 6. a 10. dobře poslouchejte.
4: Krom soutěžení a prima muziky vám tohle tajné místo odtajníme.
5: Zdraví vás Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Hodiny ve studiu ukazují skoro 3/4 na poledne, čili je nejvyšší čas si povědět, co vás dneska ve vysílání Kantrirádia ještě čeká. Tak začneme tím, že ve 12 hodin přijde polední siesta plná modré trávy, čili bluegrassu. Potrvá až do 13. hodiny, kdy přijde kolegyně Jitka a bude s vámi pokračovat ve víkendu stopařů, kdy budete hádat společné téma písniček. Jitka s vámi bude až do 18. hodiny, s tím, že mezi 17. a 18. proběhnou písničky na přání. Chcete-li si na dnešek něco ještě přát, tak byste měli poslat SMS-ku na 720 00 11 11 anebo přes aplikaci Country Rádia taky poslat zprávu. Jinak normálně se písničky objednávají přes e-mailovou adresu studio@countryradio.cz nebo na formuláři na našich webových stránkách countryradio.cz záložka pořady písničky na přání, anebo můžete i dopisem na adresu Vinohradská 167 100 00 Praha 10. Až skončí písničky na přání, tak začne Bonanza, to je hitparáda, kterou pro vás připravuje Miloš Keller. Když se podíváte opět na naše webové stránky, na Bonanzu, tak tam vidíte, že minulý týden vyhrála kapela Flashback s Hrádek nad Nisou písničkou, ale vede někdo jiný a vede můj favorit a vede výrazně, tak když tak se ještě podívejte, můžete to ovlivnit. Jakmile skončí Miloš Keller s Bonanzou, přijde pořad Zdravíčko doktore, který připravuje kolega Vladimír Mertlík. A dnešní téma bude s profesorem Michalem Holubem hepatitida A, příznaky inkubace a šíření.

je to repríza. Ve 20 hodin se vrátí kolega Miloš Keller se svým folkmeny, kdy první hodinka je tematická, ve druhé kalendář výročí, kalendář akcí, folkové stupně a představení CDčka a v poslední hodině je to od méně známých ke známým folkovým písničkám. A nedělní vysílání uzavře Milan Schmidt se svým albem Týdne. Tentokrát to bude album vonící starou Amerikou, kapela Gentlemani hraje americkou westernovou hudbu a na jejich prvním albu jsou hity jako Naše máma, Margaret a nebo Gentlemani. Poslechnete si ho právě v 11 večer s Milanem Schmidtem. No a teď už na vás čeká KTO a Ohýnek hoří. Příjemný poslech.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku a ráda bych vás pozvala do Brna na Country Fontánu a budeme moc rádi, když vás tam uvidíme co nejvíc.

0: Country počasí.
1: A necelé 2,5 minuty před 12. už je čas jenom na počasí a na rozlučku, tak jdeme na to. Venku je a bude většinou polojasno, na severovýchodě místy až zataženo. Během dne pak začne od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě pak budou s malou pravděpodobností až večer. Naprší zhruba do 10 mm, na jihozápadě to v bouřkách může být až 30 mm. Dnešní nejvyšší denní teploty šplhají na 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 19. Fouká slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky pak mohou být doprovázeny nejen silným nárazovým větrem, ale padat mohou i menší kroupy. Stopařské dopoledne je za námi a za dveřmi už na vás číhá bluegrassová polední siesta. A po ní přijde skvělá kolegyně Jitka Koutná, která vás bude provázet až do večera. Dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne a úspěšný nejen příští týden vám ze studia Country Radia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!
2: Kam já bych se dneska vypravil? Jsem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: Když spustí housle, zaskyní vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhli vstát.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Ceny letenek rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na 3000 korun, letos je cena o 500 korun vyšší. Letecké palivo od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než 70%. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie a Řecko. V Praze vzniká nová tramvajová trať.
2: Nově vznikající tramvajová trať v místech někdejšího žižkovského nákladového nádraží už zná jména svých zastávek. Trať, která bude dlouhá téměř 2 kilometry a vyjde na 599 milionů korun, bude mít celkem 6 zastávek. Jmenovat se budou nákladové nádraží Žižkov, Bernasova, Třebešín, Vackov, Habrová a konečnou stanicí bude Jarov. Stavět se bude 12 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
1: A o nové školní ulici teď kolega Savana.
3: Ve Žďáru nad Sázavou nebude možné před začátkem vyučování zajíždět autem před žádnou základní školu. Od června město tento režim zavede také v Komenského ulici u dvou základních škol, aby zvýšilo bezpečnost dětí a sklidnilo dopravu. Na změny chce město upozornit také v netradiční akci Asphalt Art. Ta proběhne hned 1. června právě v Komenského ulici. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
4: Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

Polední siesta. Tentokrát si pěkně poležíme v modré trávě, protože trocha bluegrassu nemůže nikdy uškodit.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven, které pak náhrady krátí o desítky procent. Loni se stalo 5033 dopravních nehod s účastí cyklistů. Až pojedete na kole na výlet nebo třeba jen do práce, tak opatrně a helmu. Jde o život. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje 77% Čechů. Oproti loňsku je to o 12% více. Naopak podíl těch, kteří chystají dovolenou v zahraničí, meziročně klesl z 57% zhruba na polovinu. Skoro třetina lidí preferují bližší a bezpečnější destinace. Tak alespoň dopadl průzkum. No a co boří hranice, to nám prozradí kolega Savana.
2: Státní hranice se Slovenskem, která se na jižní Moravě v délce asi 80 km dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane svým způsobem existovat. Poslanci totiž podepsali mezinárodní smlouvu se Slovenskem o spolupráci záchranných služeb. To znamená, že posádky ze Slovenska mohou zasáhnout i na území naší republiky a opačně. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Pěknou neděli. Hraje vám Country Rádio, tak teď se tak trošku žezla ujímám já. Zdraví vás Jitka Koutná, no stejně jako včera. Jsme měli hodinku pro milovníky bluegrassu, to byla siesta mezi 12. a 13. No a teď je tady chvilka pro ty z vás, kteří rádi soutěžíte, takzvaný víkend stopařů, kdy první nápověda už proběhla, čert ví, kdy kotvy zvedneme s Valdemarem Matuškou a mám pro vás ještě další tři návnady, stopy. No a pokud se vám podaří vymyslet, co vlastně spojuje ty čtyři písničky, ty čtyři návnady, tak získáváte kořist asi CDčko, stejně jako včera. Pouštím návnadu číslo 2. Pokud by vás napadlo, jaké může být spojovací téma, tak je tady telefon 210 323 333. Otázka tedy zní, čtyři písničky spojuje nějaká myšlenka, nějaké slovo, nějaké téma, pokud na to přijdete, volejte, těším se. Hezkou neděli.

0: Ostrá mysl a detektivní pátrání vám rozhodně nechybí. Dozněla tedy druhá písnička, mě tady neustále blikají telefony, no tak já ho zvednu. Country Radio, dobrý den.
1: Den, tady Jarda.
0: Jardo, tak zazněly dvě nápovědy, a sice něco o čertovi, to hned zjistím, co to bylo to první. Jo, čert ví, kdy kotvy zvednem. Teď dozněla písnička
1: Dráček
0: Pav. A vy jste z toho vydedukoval co?
1: Že to jsou pohádkový postavičky nějaký. Nebo postavičky z pohádek.
0: Páni, hned po druhé nápovědě jsme doma. Máte, Jardo, nějakou oblíbenou, nebo vzpomenete si z dětství, které jste se bál třeba? Bál jste se nějaké pohádkové postavy?
1: Já jsem se bál vždycky čerta, protože jsem strašně zlobivý.
0: Jako myslíte na Mikuláše, jo? Nebo v pohádkách?
1: No jasně.
0: Tak asi okolí vědělo, jak na vás. Víte, čeho já jsem se bál jako dítě? Viděl jste někdy Ferdu Mravence?
1: Viděl.
0: Jako bylo to teda... Ano, nebylo to animované, ale bylo to jako loutky a ten hlemíš, jo, ten šnek, jak měl ten domeček a ten Ferda na něm jezdil, ten šnek měl asi 1000 zubů, jestli si vzpomínáte, a furt takhle otáčel hlavu na toho Ferdu. No šla z něj hrůza teda, do dneška se na to nekouká. No nicméně, abychom nezamluvili výhru, epidemie, CD, hodí se, máte rád epidemii?
1: Hodí se, protože tu má ráda přítelkyně.
0: Jejde.
1: Takže bude dárek k narození nám.
0: Dobře, takže ještě pro přítelkyni Dům u smutný víly od Hobous, jako čtvrtá nápověda, no, tak pouštím třetí. Jirka a čert, Jirko, Jardo, tak se nebojte, bude zase o čertovi, jo? Blahopřeju, hezký den, naslyšenou.
1: Tak jo, tak hezký den, naschledanou.
2: Víkend stopařů na Country Rádiu.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Hank Williams Junior, Johnny Gore, Montana Café ze stejnojmenného alba z roku 1986. Montana Café. Ano, kafe jsem si udělala. A honem, než mi vystydne, vám chci sdělit, že dnes má svátek Kamila. Je to tedy ženské jméno latinského původu z latinského Kamila a znamená, no teda, osoba vznešeného původu, vhodná pro kněžskou službu. Tak milé Kamilky, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Nesmím zapomenout na Petronely, které mají taky dnes svátek, hezký den, přejeme. No a hodně zdraví taky vám všem, kteří jste se narodili jako blíženci posledního května. Z toho vyplývá, že zítra je co? Mezinárodní den dětí.

0: Tulák.
1: S Country rádiem Na cestách.
0: Pěkné odpoledne. Dobře, dojďte, kam míříte. Pozor na D5C. 48. kilometr směr Plzeň. Došlo tam nehodě, tvoří překážku na vozovce a je tam průje se zvýšenou opatrností. 156 České Budějovice, je to ulice Novohradská. Stojí tam havarované vozidlo, tvoří překážku na vozovce, srazil se autobus s koloběžkou, policie České republiky už je na místě. Jeďte tam opatrně.
2: Country Radio.
3: Na konci světa.
1: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Pořád se mnou, lásko sladká.
5: Jo, láska.
6: Nic víc už nečekám, tvá láska není sen.
5: Je sladká.
6: Teď když tě mám.
5: Je i hořká.
6: Nic nehledám.
7: Na holubici jim dál rostou křídla dravců. Už jste v ním rodí.
5: A jednoho dokáže i pořádně pravců. Rozhodit.
7: Na lásce té potvoře sebevědomí.
5: Přesto stojí za to.
8: Jdej lásku skálo má, než se z ránem vytratí.
1: Country Radio.
9: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
10: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
11: Jo.
10: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
9: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
12: Nohama stírám rosu na kolejích.
13: Ježišmarja, to je parádka.
9: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
14: Country Rádio.
9: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
14: Country Rádio.

Užili jste si Nebeský lístek, je z CD Nebeský lístek z roku 1996, je to z CDčka Grošáků, zpíval Karel Zápotocký. No a teď ještě chvilka s cizinou Tom Petty, to byl americký zpěvák, známý, slavný kytarista, taky hudební skladatel. Hrál hodně rock and roll, zejména v 60. letech, kdy se setkal s Elvisem Presleym při natáčení filmu Follow That Dream. Byl členem několika kapel, hlavně hrál ve skupině Traveln Wilburys s Georgem Harrisonem, Bobem Dylanem, Jeffem Lynnem a Royem Orbisonem a vydali dvě úspěšná hudební alba. My si na Country Rádiu dáme od něho písničku Learning to Fly.

0: Country počasí.
1: Dobré odpoledne, pokud se chystáte ven, přijde oblačno, zataženo, postupně potom na většině území přehánky a bouřky. Teploty až 29, ve Slezsku až 24, na horách kolem 19. Vane slabý vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Pozor, bouřky mohou být doprovázeny nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině, přívalovým deštěm a kroupami.
2: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. Nízkonákladová / realitka.cz

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jišová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026, už 19. ročník, se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15:00 u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15:00 u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rák, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Ano, tak v první řadě pěkné odpoledne, hezkou neděli. I tuto hodinu jsme zahájili jednou z nápověd v rámci tedy víkendu stopařů. Ptáčku, ptáčku, Berunka teče, Zelenáč a Ivan Mládek. Nápověda číslo jedna. Jenom pro ty z vás, kteří zapnuli Country Rádio třeba teď, máme víkend stopařů. A to znamená, že Bezi připravil 4 písničky, které spojuje nějaké téma, nějaká myšlenka. No, pokud na to přijdete, tak volejte 210 323 333. Stane se z vás úžasný nejlepší stopař a získáte třeba CDčko jako bonus. Takže připraveni? 210 323 333. Nápověda číslo 2.

0: Pozdní sběr pod splavem na Oslavce, když ryby večeří z CD na trati. Tak to jsem na vás zvědavá. V první písničce se zpívalo ptáčku, ptáčku. A teď zase ryby, ale nenechte se zmást. Zvedám telefon, Country Radio, Víkend stopařů, dobrý den.
1: Taky dobrý den, tady Jarda Spelřimová.
0: Jardo, vítejte. Tak napadlo vás něco?
1: No, bylo to za začátku takový hrozně, jak zjednou písniček něco usoudit, ale myslím si, že to byly nějaký český a moravský řeky. Zazněly tam dvě už, Oslavka a Berounka. To je vlastně Berounka.
0: Vy jste detektiv. Vy jste detektiv.
1: No, tak usoudil jsem to, už jsem nápověd, že jsem zazněly ty dvě řeky, tak ty to taková napadlo, že by to mohly být řeky. Uvidíme, jaký tam dá dramaturg váš ještě mezi junior mladší, jaký tam dá ještě další ty dvě řeky, ještě budou dvě písně, že jo, budou.
0: Ještě bude metuje, jako ledňáčce nadmetují a ještě je to mojí chloubou.
1: To je od koho?
0: Malina Brothers, ledňáčci, jo, nadmetují. A v písničce Je to mojí chloubou, to pustíme za chvilinku jako třetí nápovědu s Jiřím Grossmanem a Jiřím Brabcem a Country Beatem. To teda netuším, jaká tam bude řeka, ale nějaká ta řeka tam musí.
1: Tak jako uslyšíme.
0: To uslyšíme právě teď. Nicméně vítězství je doma, získáváte CDčko Hany a Petra Ulrichových. Hodí se?
1: Hodí se, jo, děkuju moc.
0: A že vy jste v civilním zaměstnání detektiv?
1: To zase úplně, jako říkají mi, že tady baráku si myslí, že jsem špion, že všechno, když sledují, že jsem špion.
0: Tak to byla soutěž pro vás. Zdravíme rodinu, Jardo, a pošlem CDčko, jo, jste dobrý.
1: Jo, děkuju vám taky, naschle.

0: stoupíci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Se ptáš, štěstí jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Příjemné odpoledne, hezkou jízdu, hezkou neděli přejeme z Country rádia. Za chvilinku brontosauři, Mirek Hoffman a taky Marian. A hlavně upozornění, pozor na D5C. Vráž, 13. kilometr směr Praha. Tam došlo ke smyku osobního automobilu a stojí přes celý levý pruh. V pravém pruhu jsou vysypané předměty, není to označené. Navíc je snížená viditelnost kvůli dešti a průjezdně je jenom odstavný pruh D5 Vráž, 13. kilometr směr Praha. D1 Ostředek, 34. kilometr směr Praha, tam stojí dvě havarovaná vozidla a je tam průjezd se zvýšenou opatrností.

0: Recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Už v pondělí vás na Country Rádiu seznámíme s jedním tajemným místem,
3: na kterém se nachází televize a ne jen tak ledajaká.
2: Je to televize velká a je zabudovaná v podlaze.
3: Napadá vás, o jaké tajemné místo jde? Zkuste se zamyslet, kde je a proč je zrovna zabudována mezi dlažbou a pošlete nám vaše tipy na studio@countryradio.cz a v pondělí mezi 6. a 10. dobře poslouchejte.
2: Krom soutěžení a prima muziky vám tohle tajné místo odtajníme.
3: Zdraví vás Kačka s Vláďou. Country Radio.
0: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do nekonečna.

Folk Team, Káva a čaj, nejen s touhle písničkou budou na Fontáně Country Rádia. Všechny informace samozřejmě na www.countryradio.cz a pokud nemáte ještě vstupenky, tak se tam dají zakoupit. A propos, od pondělí celý týden budete moci s námi, tedy s Country Rádiem, soutěžit o vstupenky na Country Fontány do Prahy, do Brna, do Ostravy, jak je libo.

Tony Linhart na Country Rádio a Kamarádský kruh. Pěkné odpoledne, hezkou neděli. Tak jsem se dívala do kalendáře a nicméně jeden z vás, z posluchačů, před chvilinkou volal, až by byl rád, kdybych připomněla rok 1970, a sice největší přírodní katastrofu v dějinách v Peru, kdy se SUV Půdy pohřbil 47 tisíc lidí. S tím je spojena další tragédie, při zemětřesení zahynulo taky 14 členů československé expedice Peru 1970. To byla horolezecká expedice, která chtěla vystoupit na vrchol Juan Doy v peruánském pohoří Cordillera Blanca. No a právě 31. května 1970 expedici tragicky ukončilo ničivé zemětřesení o síle 7,9 momentové škály, když se z vrcholu Haskaránu uvolnila lavina, která tedy usmrtila 14 československých účastníků této expedice.

0: Přivítejte jaro, ať jste kde jste. Přivítejte jaro s Country rádiem. Country počasí.
1: Pozor, odpolední bouřky mohou být doprovázeny nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině, taky přívalovým deštěm a kroupami. Zítra je pondělí 1. června, bude zataženo, oblačno, na většině území déšť, přehánky, bouřky. Odpoledne a večer by měly srážky ustávat. Teploty zítra 17 až 22, na horách kolem 13 a povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak zase je tady chvilinka pro ty z vás, kteří rádi soutěžíte ve hře CDčko, ale hlavně váš vaše bystrost. První nápověda za námi, máme lodník, respektive víkend stopařů. Jenom připomenu, že dostanete 4 písničky, 4 nápovědy, ano, 4 takové návnady. No a pokud vás napadne, co by tak ty písničky mohlo spojovat, tak bingo, to je právě ono. Zavolejte 210 323 333, jaké téma spojuje 4 písničky. Za námi je Vandr do 50. s písničkou Moře hučí, tak teď si uděláme pořádek. Téma nebude ani pohádková postava, to už bylo, ani řeky, to už bylo a kdo ví, co všechno bylo. Téma je úplně nové. Takže za námi je Moře hučí, před námi nápověda číslo 2, kapela Rekonvalescence a písnička s Helenou Maršálkovou a Milanem Procházkou.

0: Já nevím, jak to děláte, ale vždycky po druhé nápovědě voláte. Tak to jsem zvědavá. Kdo pak se dovolal? Country Radio? Víkend stoparů? Samueli, tak vítej. Máme za sebou dvě písničky. Šífy pod Střekovskou skálou. A co myslíš, že ty dvě písničky zatím spojuje? Potažmo všechny ty čtyři. Co myslíš?
1: Lodní doprava.
0: Lodní doprava? No páni, já se podívám. No jasně. Všichni ti tleskají, Samueli. Lodní doprava. A ještě si pustíme další dvě nápovědy, jako vlastně, abychom si potrhli tady to téma. Dobře, tak pošleme CDčka, moc ti blahopřeju, jsi šikovný kluk, tak zase někdy. Ahoj, ahoj, Samueli. Nápověda číslo 3, restaurace Upří.

Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala tropikána, cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis na prodej.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: pojedou.
1: Nevím jak vám, ale mně se třeba tahle písnička Pojedou od Jindry Šťahlavského Fešáku nikdy neoposlouchá, zrovna tak jako od Pacifiku Hejkočí. Ta písnička je na spadnutí, ale mezi tím ještě chci připomenout, že v 17 hodin začínají písničky na přání, jako každý den na Country Radio, objednávat pro Kamily anebo pro ty, kteří mají nějaké výročí, narozeniny případně. Můžete na SMS bráně 720 00 11 11 anebo přes studio zavináč, congreradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pokud se taky někam řídíte, dobře dojeďte. Pozor na komunikaci číslo 44, Mohelnice, okres Šumperk. Tam je silnice uzavřena z důvodu nehody. Osoba vypadla z vozidla, je tady poznámka. Na místě jsou záchranné složky. D1 Strančice, 14. kilometr směr Praha, tam stojí dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce a je tam průje se zvýšenou opatrností. Brno doprava. Z důvodu ukončení opravy, nebo respektive dokončení opravy dlažby a instalace výstupních sloupků zabraňujících vjezdu do centra města, nebude až do konce června možný provoz tramvají ulicí Masarykovou.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.
1: Krásné odpoledne, posloucháte Country Rádio.
2: Kněžná fialinko, proč

černém lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

Dobré odpoledne, pokud jste se domnívali, že to byl Spirituál Quintet, tak jste blízko, byl to Spirituál Quartet, písnička Dej den a najdete ji na CD Spirituál Quartet. 15.50, teď mám pro vás písničku z filmu Boba Dylana, Bob Dylan v hlavní roli, americký písničkář, ročník 1941, hudebník, umělec, držitel Nobelovy ceny za literaturu, který už téměř 7 desetiletí ovlivňuje populární hudbu, kulturu. A teď zpátky k filmu. V roce 1972 se Bob Dylan upsal, že napíše písně o hudbu pro film Pat Garrett a Billy Kid. A že si zahraje roli člena gangu, který je založen na skutečné postavě. Film údajně kasovně propadl, ale písnička z něho prokázala opravdu kvalitu, trvanlivost a stala se jedním z největších hitů právě Dylanových písní. Ťukám na nebeskou bránu, na Canon Heaven's Door.

0: Country počasí.
1: Pozor, dnešní bouřky odpoledne a večer budou doprovázeny nárazy větru kolem 90 km v hodině, taky přívalovým deštěm a kroupami. Zítra je pondělí 1. června, má být zataženo, oblačno, na většině území déšť, přehánky, bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti ubývat. Teploty zítra 17 až 22, na horách kolem 13. Povane mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne, v bouřkách zesílí.
2: Když spustí housle, zaskejí vřou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškenen bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně, prdlku moláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Víkend stopařů na Country Rádiu.
1: Tak ještě do čtvrté nohy, hned po čtvrté hodně, dokonce je 16.04. Tak jedna nápověda za námi v rámci tedy víkendu stopařů. Jednu stopu už máme, ale co s jednou, že? Když nevíme, která, kam vede ta další, nalevo, máme se vrátit doprava. Jak to ti indiáni dělali? Takže já vám nabídnu další nápovědu. Fešáci Jindra Malík víc tady neřeknu, protože to už by byla hodně velká nápověda. Pak bude třetí nápověda, pak čtvrtá a pokud se domníváte, že jste přišli na společné téma všech těch čtyř písniček, tak to je to ono. Můžete volat 210 323 333.

0: Lovíme, Věra Martinová před chvilinkou s písničkou Neříkej, že se zapomněl. Teď Fišáci s Jindrou Malíkem, písnička Amerika. Zatím nemáme vítěze, protože se několikrát mi tady opakovalo vzpomínky, přátelé, Amerika, ale ani z toho nic teda není, takže zkusím další telefon. Dobrý den, Stopaři, Country Radio. Haló?
1: Haló, dobrý den, tady no, Tomáš.
0: Tome, tak co myslíte po dvou nápovědách?
1: Jestli to není třeba emigrace nebo něco takového, to téma.
0: No to se mi snad zdá. Emigrace. Emigrace, já bych na to nikdy nepřišla, nevědět to tady. No tak si dáme ten nápovědu číslo 3, vám tedy hlubokou poklonu. Zůstaňte na telefonu, budu potřebovat adresu, protože jo, vás odměníme CDčkem, jo? Zůstaňte chvilinku.
1: Dobře, díky.
0: Jste dobrý.
2: Víkend stopařů na Country Rádiu.

0: Od zítřka budete moci na frekvencích Country Rádia vyhrát vstupenky na Country Fontány do Brna, do Prahy, do Ostravy. Od zítřka.
1: Už z dálky bylo blízkou ryzí kapkou lásky, jenž plachostí a něhou rovnala mu vrásky u pramenů v horách.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, hlavně šťastnou jízdu, dobrý dojezd. Leje, je potřeba přizpůsobit jízdu stavu vozovky a taky počasí, protože D35 dolní újezd, kilometr 293. směr Ostrava, tam stojí dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Brno, komunikace číslo 42, Poříčí, nehoda. Překážka, která brání provozu v celé šířce vozovky. D11 Praha, směr Hradec Králové, zhruba půltý kilometr, dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Mohelnice, komunikace číslo 44, okres Šumperk, silnice uzavřena z důvodu nehody. Na místě jsou záchranné složky.
2: Country
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je parádka.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na kantu.

0: pospíš, lásko.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tanečník nám hráli ledasco, ale tahle mi hodně utkvěla v hlavě. Já budu chodit po špičkách. Petr Novák, Flamengo. Pěkné odpoledne, už se těšíte na hodinu 17? Budou písničky na přání.

0: Tantry počasí.
1: Dobré odpoledne. Pořád platí, že bouřky, které ještě mohou přijít nebo se vrátit, mohou být doprovázeny nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině, přívalovými dešti a taky kroupami. Zítra je pondělí 1. června, čekejte zataženo, oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojedněle bouřky, takže příroda bude zalitá. Odpoledne budou srážky ustávat. Teploty 17 až 22, na horách kolem 13 a povene mírný severozápadní vítr, večer zeslábne, v bouřkách zesílí.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: Nízkonákladová / realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

trávení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

0: se splet.
1: Strašní hrůze, co zaskočou, ještě natropí. Dal klukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili zvon.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, vítejte. Zdraví vás Jitka Koutná. No a mou milou povinností je pro vás provést vám pořadem písničky na přání. Dnes je 31. května, takže vy všichni, kteří máte narozeniny, hlavně hodně zdraví. Jinak svátek má Kamila, což je ženské křestní jméno latinského původu, zejména Kamila. Znamená něco jako osoba vznešeného původu, vhodná pro kněžskou službu. Tak všechno nejlepší. Hudební dárky už jsou připraveny. První písnička je pro Amálku od babičky k zítřejšímu dní dětí. Ahoj Ami, ať se ti daří, jsi spokojená a veselá, těším se na tebe a posílám písničku jako překvapení. Schválně, jestli ti něco připomene, babička.

Posloucháte písničky na přání na Kánhy Rádiu. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mého bráchu Jirku Geráta z Podolí, který včera oslavil krásné 60. narozeniny. Jirka je věčný srandista, sportovec, cestovatel, cyklista, turista a hlavně profík za volantem autobusu. Jiříku, přeju ti za celou naši rodinu, ať máš tolik kilometrů štěstí, kolik si jich najezdil za volantem, a ať ti zdraví a smysl pro humor vydrží ještě dalších 60 let. Díky, že jsi takové, jaké jsi, tvoje ségra. Taky moc blahopřejeme. Písnička za chvilinku. Milé Kánhy Rádio, prosím, zahrajte písničku Kohout pro Kamilu Krejbichovou z Bílého kostela nad Nisou, která dnes slaví svůj svátek. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu přeje manžel Zdeněk a taky synové Jakub a Michal a všichni, kdo tě máme rádi.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruchy, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: od sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejší na dálnici.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Ano, do písniček na přání taky můžete volat. A než se někdo dovolá, mám tady další přání. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku k narozeninám pro mého bratříčka a vyberte nějakou od skupiny Kamelot. Je to váš věrný posluchač a právě jemu vděčím, že mě s vaším rádiem seznámil. Milý Ivánku, všechno nejlepší k narozeninám, ať ve zdraví a radosti prožíváš každý den a Pán Bůh ať tě chrání. Máme tě moc rádi. Tvoje sestřička Janíčka s celou rodinou. Tak písnička za chvilinku. Teď zvedám telefon, vítejte v písničkách na přání. Dobrý den.
3: Dobrý den, chtěl bych zahrát od Michala Tužního Na u nebeských bran.
2: Ano.
3: Dobrý to pro kamaráda, který bohužel už dnes máme z Dolního Hlochova, Jadu Knopovýho. Vzpomíná Petra Studnova. Děkuji a přeji hezký den, na slyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Ahoj Jitko, mohla by si zahrát Roberta Křesťana písničku Čím dál tíž se dejchá? Občas ji hrajete a ta písnička by byla pro Ivu z Arbizáku, Tramvajku Věrku, pro všechny posluchače Country Radia, pro tebe do studia, děkuju. Přeju všem krásnou neděli, Jaren z Ládví. Ahoj Jitko, moc tě zdravím, tebe i celé Country Radio. Zase tě mám na oušku, děkuju. Mohu poprosit o Tatéry pro tebe, pro mě, pro všechny, kteří milují Country Radio a poslouchají. Moc děkuju, posílám pozdrav. Hezký zbytek víkendu všem. Jindra z Libiše. Děkuju.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne. Pozor, v obci Chotěboř je to komunikace číslo 345, okres Havlíčkův Brod. Tam došlo k havárii osobního vozidla a je tam kyvadlový provoz pouze jedním jízdním pruhem, takže se zdržíte.
2: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Hity na přání na Country Rádiu.
1: A teď vás zdraví posluchače Bob, všechny posluchače Country Rádia. Já také děkuju za pozdrav a rád by pro všechny písničku s Ludkou Vondráčkou, jestli mě máš rád. Tak Bobe, zdravíme, písnička za chvilinku. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku Rychlejší koně pro manželku Jarku, která oslavila 76. narozeniny, no a začali jsme 58. rok společného života. Zdravím, Joška z Vysočiny. Moc vám, Jaruško a Joško, blahopřejeme. Moc vám blahopřejeme a přejeme dalších 58 let společného hezkého života. Tady je písnička.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání si taky můžete zavolat. Co tady máme dál? Ahojtko, včera večer byl slavnostně zapálen oheň u příležitosti 56. výročí založení tramské osady Zlomená Podkova z Břidličné. Po zazvonění hymny se ujal slova šerif, všechny nás uvítal, vzpomněl na kamarády, kteří už jsou v nebeském kempu. A potom přítomní muzikanti začali vyluzovat líbezné tóny ze svých nástrojů. Velikou účast kamarádů přijal šerif jako poděkování a vyjádření spokojenosti s potlachem. Za všechny kamarády moc děkuju a prosím tramskou mši Olin z Kopřivnice. Zdravím do Kantirádia a jelikož má dnes kalendáři svátek Kamila, tak zahrajte dnes mojí první velké lásce paní Špicrové, a sice skladbu Colin Mine, pro kterou jsem napsal taky český text. A tato dáma by měla být toho času v USA, tak moc děkuju, Petr Fajkl.

Tolik dnešní písničky na přání. Ty další tady budou zase zítra 17 hodin, jako každý den na Country Rádiu. Loučí se Jitka, ale ještě předtím, jak bude zítra. Zítra je pondělí, 1. června, dětský den. Má být zataženo až oblačeno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Odpoledne večer by měly srážky ustávat. Teploty 17 až 22, na horách kolem 13 a pované mírný severozápadní až severní vítr. Teď už Miloš a Bonanza. Loučí se Jitka, přeju vám hezký večer. Mějte se. Ahoj. Ahoj.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hitparáda Bonanza. 5 soutěžních písní, tentokrát tramských, potom vaše hlasování a vítězná písnička a výherce CDčka na konci této hodinky. Pojďme na to, je tu startovní dráha číslo 1. Béďa Šedivka a Jordán. No a co?

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Drsnej chlap svý slzy neskrývá.
2: Tak je tu rekapitulace, Véďa Šidivka a Jordán. No a co? Tohle je dvojka, Lubin a Potlach.

0: startovní dráha číslo 4, Mňau band Hlas hor. A konečně pětka, Stráníci a přátelé, to jsem jen zdá, neboli Sejfy.
1: Dálce přede mnou, tak rychle z nás se běhnu, než ke mně dojedou.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Hlasujete pro aktuální 500 tramských písniček. Já jsem se podíval, jak to dopadlo z country z minulého týdne. Na webu jste mohli hlasovat znovu, ve vysílání to vyhrál Flashback, Hrádek nad Nisou, ale na webu jednoznačně Skarabeus, Neprodávej tenhle prsten. Webový vítěz je odlišný od vítěze ve vysílání a proto vám jej teď zahraju.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A někde závory či přejezd chráněný, hrobová tma a světla upátek, dokonce semafor tam někde blízko není.
2: S Country rádiem na cestách.
3: Hned dvojici problémů máme na D1. Nejprve na trase Vyškov Brno u Rousínova začíná kolona, která končí až na 210. kilometru, kde je dopravní nehoda. Za Brnem potom ve směru od Brna do Prahy od 26. kilometru je kolona, táhne se přes most Šmejkalka a rozjíždí se až na 14. kilometru. A D35 z Olomouce do Lipníka u odbočky na Velký újezd je rovněž dopravní nehoda, počítejte s kolonou. Pokud pojedete od Benešova, počítejte také s kolonami při nájezdu na D1. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

jeden v ruce mává a ten druhý se snouš. Potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští. Ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží,

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Drsnej chlap svý slzy neskrývá.
2: Tak máme ještě rekapitulaci jednou Véďa Šedivka Jordán, no a co číslo jedna? Tohle dvojka Lubin Potlach.

0: Trojka Brabenci končí víkend. Mňau mňau band Hlas hor. A konečně pětka, stránici a přátelé, sejty.
1: Zadměli kola vlaků, dálce přede mnou, tak rychle z nás půl se běhnu, než ke mně dojedou.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

bílá jak víla, tančící v tmách, jak měsíc, když pomalu svítá, něžná jak polibek milostný hrách,

chvíle, kde kluci trochu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je sečteno, podtrženo, dohlasováno. Děkuji všem, kteří hlasovali, typovali, telefonovali, soutěžili. Vítězná písnička bude znít ve večerním vysílání Petra Kocmana po celý příští týden. Pětice písní se objeví na webu, abyste pro ně mohli znovu hlasovat a vyhrát třeba někdo jiný než ta písnička, která zazní za chviličku. Ještě CDčko od nás dostane Roman. Romane, jako obvykle napište na SMS-kou bránu celou adresu, abychom CDčko mohli poslat. Nebyl to moc velký boj a vyhrála to vlastně nejstarší písnička, to ostatní byly novinky, tak uvidíme, jak si na webu povedou právě ty novinky. Stráníci a přátelé, sejfy.

0: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
1: Na konci světa. Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
2: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
3: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
4: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
3: jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
3: S námi si vzpomenete Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé, pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, který věnujeme trvalým hrozbám, které hrozí našemu zdraví, a také nadějím, které nám poskytuje lékařská věda a úsilí našich lékařů. Dnešní díl budeme věnovat již po druhé aktuálnímu nebezpečí v podobě určité fáze epidemie hepatitidy A, tedy žloutenky typu A. A proto je mým dnešním hostem opět již po druhé významný expert oboru infekčních chorob, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesor dr. Michal Holub, PhD, kterého tímto zdravím jako obvykle. Zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den, panu Mertlíku, dobrý den posluchačům a ještě jednou děkuji za pozvání do Country Rádia.
1: Já začnu stejnou otázkou jako v minulém díle, to abychom ty, kteří nás neslyšeli, uvedli ho do problému a navedli, aby si ten minulý díl poslechli. Přízvisko nemoc špinavých rukou, virové hepatitidy, tedy žloutenky typu A, naznačuje zřejmě i způsob a příčinu, nebo hlavní způsoby a příčiny jejího přenosu. Jsou však i jiné formy šíření epidemie? A jaké jsou ty hlavní?
2: Tak tohle to je příklad kontaktního přenosu. Ještě bych asi doplnil, že my to nazýváme fekal orální nákaza, to znamená, virus se šíří stolicí a orální, že vlastně těmi neimutými rukami, když kontaminujete třeba svoje jídlo, se dostává do vašeho těla, do úst. No. Pak máme další cesty přenosu vzduchem, třeba spalničky, pak jsou cesty přenosu kapénková infekce, to posluchači určitě znají, třeba chřipka, kapénková infekce. A to jsou asi ty nejzákladnější prostě cesty přenosu.
1: Co si mám představit pod termínem, bylo několik termínů v minulém díle, které mi nebyly jasné a jste mi je brilantně vysvětlil a osvětlil. Co si mám představit pod termínem, mluvili jsme o očkování, postexpoziční očkování?
2: No, máte očkování preexpoziční, to znamená, jako je to preventivní, než třeba pojedete do Indie a necháte se naočkovat proti žloutence typu A. A to postexpoziční, jste člověk, který je vnímavý, infekci neprodělal nebo nebyl očkován a jste z ní kontaktu, nemáte protilátky.
1: Jsem v kontaktu
2: jste
1: s nemocí.
2: V kontaktu, třeba v rodině. My vám vyšetříme protilátky, ty tam nebudou a my vám doporučíme postexpoziční profil. Očkování.
1: Protože víte, že v rodině ano, je ta žloutenka.
2: Takže vy jste byl exponován, post je po exponování a to očkování má smysl asi od toho kontaktu podat do 10-14 dnů.
1: Zopakujme pro ty, kteří chyběli minule, jak přísná nebo jak široká, chcete-li, jsou pravidla dodržování nejenom osobní hygieny a hygienických návyků, ale jak široký je třeba i zákaz činnosti, ať již činností zábavných, anebo profesních?
2: No, ta osobní hygiena, ta by měla být vlastně standardní, to pravidelné mytí rukou. Já můžu říct třeba za sebe, že opravdu si, a tu mě to poučil covid, ty ruce, když přijdu domů, pravidelně myju, v práci si je pravidelně myju. A
1: i když nemám pocit, že bych se někde válel.
2: Ale přiznám se, že jsem to předtím tak jako pravidelně nedělal. No, ty hygienické návyky, to je to též vlastně po toaletě si umýt ruce. Zákaz činnosti zábavných profesních, tohle na hygienicích. Já si pamatuju při té epidemii 1989, to jsem byl na gymnáziu, tak tam se dávaly celé třídy do karantény a tohle to všechno. Já se přiznám, že na tohle názor nemám, nejsem hygienik, epidemiolog. To je, když to řeknu, opravdu, jak to je jejich biznis a není to moje specializace.
1: Vyvolává nákaza nějaký širší nebo přísnější, opět použiju tato přídavná jména, zákazy činností, ať již v oblasti zábavy, anebo dokonce, že mě limituje nějak v mé profesi, a které?
2: Zábavy si netroufám říct, ale v té profesi je jednoznačně práce v potravinářství, protože vlastně vylučujete ten virus, takže se může dostat do potravin, tak tam určitě. A má ještě takový specifický přístup u osob bezdomová, protože my je nepouštíme na ulici, když se klinicky zlepší, ale dodržujeme těch 14 dní té hospitalizace, aby jsme pouštěli ve chvíli, kdy jsou minimálně infekční. My nemůžeme garantovat, že nejsou 100% infekční, ale víme, že jsou už minimálně infekční.
1: Dovolím si doplnit ještě, myslím, otázkou, nebo další otázku. Řekl jste, že to omezení se týkají například lidí v potravinářském průmyslu, v oblasti služeb. To se ale pak týká nejenom potravin, prodavačů a já nevím, a v restauracích, ale týká se to i řidičů hromadných dopravních prostředků? Ve smyslu, kde je víc lidí a můžou tedy ten autobus, tu tyč, tu tramvaj?
2: Tak víte co, oni se drží volantu, že jo? Tak kolegy můžou hrozit, ale v současné době, jak to tak sleduji, a zdůrazně jsem hygienik, tak ta opatření nejsou tak přísná, jako si je pamatuju, když mi bylo 15-16 let, v tom roce 1979.
1: Říká profesor doktor Michal Holub, PhD, můj dnešní host pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem na Country Rádiu. Když se bavíme a povídáme si již podruhé o hepatitidě typu A a budeme si povídat i nadále hned po krátké přestávce.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Na koho se, pane profesore, ta opatření, která jsme zmínili v tom předešlém vstupu, na koho se třeba nevztahují?
2: Tak určitě na ty, kteří nejsou vnímaví. To jsme si řekli v té předchozí vlastně relaci části, že vnímavý je ten, kdo nemá protilátky, to znamená tu infekci neprodělal nebo nebyl očkován. A naopak ti, co mají ty protilátky a co, nebo byli očkováni nebo to prodělali tu infekci, tak ty nejsou vnímaví a ty nepředstavují riziko. Takže na ty se to určitě nevztahuje.
1: Je-li člověk nemocný, bývá častá nebo obvyklá hospitalizace?
2: Hospitalizace nebývá tak častá, protože u třeba mladších zdravých lidí to opravdu neprobíhá pod těžkým obrazem, ale ta hospitalizace bývá třeba tak v rozmezí 5-7 dnů, u dětí velmi málo tedy, a problém je pak u osob, které mají chronické onemocnění jater. U těch to může být, my říkáme v medicíně, fatální, smrtelné, těžký průběh s nepříznivým koncem.
1: Jsou ti lidé, kteří u nich došlo už dokonce k hospitalizaci, jsou izolováni?
2: Jsou izolováni, my to děláme tak. Víte, české nemocnice nemají moc hotelový typ, takže my máme dvoulůžkové pokoje, tak ty pacienty takzvaně kohortujeme, to znamená pacient se žloutenkou typu A leží s pacientem se žloutenkou typu A, a pacientka se žloutenkou typu A leží s pacientkou se žloutenkou typu A. Jiné pohlaví nemáme.
1: Ano, souhlasím. Kdy, ve které fázi, nebo od kdy, je infikovaný jedinec nakažlivým?
2: Infikovaný jedinec je nakažlivý pár dní před začátkem vlastně nebo objevením se těch klinických příznaků a ta nakažlivost orientačně přetrvává 10 až 14 dnů. Ten pacient vylučuje viru stolicí. On ho vylučuje i déle, ale to množství toho viru ve stolici významně klesá. Takže minimálně infekční může být třeba i 3 týdny, ale už by ta infekční dávka, to množství toho viru, nemělo být dostačující na to, aby někoho nakazil. Takže se bere arbitrárně těch 14 dnů jako taková maximální délka. No. Ale ještě se vrátím k tomu, co jsme si řekli minule, že problém je právě u těch, co mají ten bezpříznakový průběh, což je teda 9 z 10. Tam ani nevědí, že jsou nemocní a ten virus vylučují.
1: Jaký je, já tady mám poznámku, ale doplním tu otázku. Já tady mám krátkou poznámku. Jak se virus hepatitidy A šíří? To jsme si v zásadě řekli, že dotykem, a to je ten hlavní, možná jediný přenos, že se nešíří vzduchem. Trošku nad rámec malinko toho našeho dnešního plánu mi řekněte, to znamená, že tahle potvora jenom země někde spadne, když se něčeho chytnou a drží. A ty ostatní, ty, co jste říkal, spalničky, neštovice, tuším, tak to je nějaké vyšší stádium, nebo že se umějí pohybovat tím vzduchem, nebo
2: ano,
1: víte, pro lajka, jako jsem já, jsou to těžko pochopitelné věci. Je to vyšší forma těchto potvor? Nebo jak to, že se dokážou některé šířit vzduchem a některé ne? Že jsou vlastně pasivní.
2: No, já bych ještě začal tím té žloutence typu A. Ta se může šířit i krví. My jsme to viděli u intravenózních uživatelů drog, protože mohou být asi týden takzvaně viremičtí, kdy virus koruluje v krvi. Ale ta hlavní cesta přenosu je přesně, jak jste říkal. Ty virus spalniček, tím, že se šíří vzduchem, tak se šíří na větší vzdálenost a tam hraje roli infekční dávka taky, protože ty viry mají různou agresivitu. Takže když máte méně agresivní virus, na to, abyste se nakazil, ho potřebujete do těla dostat hodně. A to je třeba příklad toho viru žloutenky typu A. Zatímco třeba u těch spalniček, když budete vnímavý, protože jste nebyl očkován, neprodělal jste jako dítě, tak stačí toho viru méně.
1: Na větší vzdálenost, ale je vysvětlení, má věda vysvětlení pro to, proč ta potvora přeletí větší vzdálenost? Jedna jo a jedna ne?
2: Tak teď upřímnost, pane Metlíku. Věda asi jo, já ne.
1: Velice upřímný, milý a senzační je můj dnešní host pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Vertlíkem. Tím hostem je profesor doktor Michal Holub, PhD, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice, jak už jsem řekl, profesor doktor Michal Holub.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Možná bychom se měli zase pro naše nové posluchače, myslím, tohoto dílu, zmínit o příznacích a průběhu toho onemocnění. Řekli jsme s tím spíše, že tady padla informace, že mohou být bezpříznaková, že některá onemocnění jsou bezpříznaková. Nicméně, určitě vždycky, já si nemyslím, že jsou úplně bezpříznaková, bych řekl, že spíš jsme méně vnímaví, méně pozorní k sobě. Kde jsou nějaký první, přeci jenom jako lékař pak zpětně víte, kde se objevily první jevy toho nebo příznaky toho? Čemu bych měl věnovat pozornost?
2: No, když se budeme bavit o tom vyloženě příznakovém průběhu, ano, tak je to ze žloutnutí. Bělmo očí začne žloutnout, hlavně je to teda tady pod víčky, protože ano, jak dopadá sluneční světlo, tak to žluté barvivo, bilirubín se jmenuje, se odbourává rychleji, takže díváte se pod víčky, může být svědění kůže, ale pak to jsou, víte co, ty příznaky, některé jsou fakt necharakteristické, jako třeba chřipce podobné. Tak to, aha, může být jakákoliv virová infekce.
1: Dobře, ale nicméně tedy mé tělo varuje,
2: že se něco
1: tělo
2: děje.
1: Tělo má vždycky pravdu. Tělo mě varuje, že je něco v nepořádku.
2: No, vždycky pravdu. To jste jak jogín, jo. Často má pravdu.
1: Jo.
2: No, často.
1: Kdy ho nemá? Kdy ji nemá?
2: No víte co, když jsme lidský bytosti líný, že jo, občas.
1: Nebezpečný je údajně, dočetl jsem se v materiálech, rozvoj fulminantní hepatitidy s jaterním selháním, jaterní encefalopatií, promiňte přátelé, ale zkuste si to sami, a krvácivými komplikacemi. Co to všechno dohromady je za hrůzu?
2: No, to je takzvaný fulminantní, tuším, že to znamená jako těžký, rychlý průběh.
1: Mm-hmm.
2: A to je průběh u osob, které mají nějaké chronické onemocnění jater. Nejčastěji třeba cirhóza. Bohužel teda nejčastěji alkoholická cirhóza, právě třeba u těch bezdomovců, kteří nemají, já myslím, že oni by i tu péči asi měli, my jsme poměrně, naše zdravotnictví je výborné a má ten sociální aspekt, ale taky nevyhledávají, no, takže bylo, tuším, já jsem se nedělal úplně teď recentně, ale někdy v polovině listopadu bylo hlášeno 28 úmrtí.
1: Zdravíčko, doktore, to je název pořadu, Vladimír Mertlík, to je mé jméno, a profesor doktor Michal Holub, PhD, to je můj dnešní host, jinak přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. Jo, abych nezapomněl, hepatitida typu A, to je dnešní téma.
0: Zdravíčko, doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: osvětlili jevy jasné na ještě jasnější. Je třeba se proti, nebo doporučujete vřele se proti hepatitidě A nechat očkovat?
1: Tak pokud jste vnímavý, pokud nemáte ty protilátky, protože jste v minulosti třeba prodělal žloutenku typu A, což třeba u mě nebo u vás je i možné, protože to dřív kolo, ten virus dřív koloval podstatně více než dnes, nebo jste nebyl očkován, nemáte ty protilátky, tak my to 100% doporučujeme před cestami do těch exotických oblastí. A to znovu zopakuju, jako třeba z těch nejbližších zemí Egypt. Tam je ta hygienická situace, třeba Nil, jak je kontaminován vlastně těmi splašky, těmi odpadními vodami. No Indie, velmi podobně, a jihovýchodní Asie. A tady 100% bych to doporučil všem osobám, které nemají ty protilátky a mají nějaké onemocnění jater.
0: Na závěr toho dnešního druhého dílu Country Rádia, pořadu Zdravíčko doktore, trochu odbočím, nebo možná hodně odbočím, to záleží na tom, co mi odpovíte. Pojďme se odpoutat od hepatitidy typu A a zeptejme se, jaký je zásadní rozdíl, ptám se já, pane profesore, mezi příznaky inkubací a formou šíření u virové hepatitidy typu B.
1: Tak to je jako velmi dobrá otázka, protože těch virových hepatitid je vlastně těch, co u nás koluje, 5 až jasně po písmeno E. No a ta virová hepatitida B je závažnější. Těch, když si vezmeme, že třeba na jednoho z 10 pacientů u té virové hepatitidy A má jeden teda ty příznaky, tak u té virové hepatitidy je to 8 až 9 z 10. Je to hepatitida, která se přenáší krví nebo i pohlavním stykem. Ten virus je velmi infekční, vydrží dlouho, třeba i v nějakém tom vnějším prostředí. A právě pro tu nebezpečnost se od roku 2001 očkují naše vlastně děti tou vakcínou, kterou maminky znají jako hexavakcína. A dramaticky se snížil výskyt virové hepatitidy B. Ale abych vám dal nějaký vlastní jako zkušenost, tak si pamatuju, že jsem pracoval na IPU, na infekční klinice na Bulovce, tak v jednu chvíli jsme tam měli, to byl první polovina 90. let, 5 pacientů, z toho 3 nebo 4 s virovou hepatitidou B akutním průběhem. A tehdy nebyl rozvinutý transplantační program, nebyla virostatika a všichni nám umřeli. Takže, a umřeli právě s těmi krvácími projevy, s tím selháním jater, s tou jaterní encefalopatií.
0: Rozumím, že očkování, to sérum, to očkování je tedy výrazně jiné než u Ačka.
1: Teď se nepochopil asi dotaz.
0: Jestli to sérum, ta očkovací látka, která se dává na typ B, je asi, má úplně jiné složení, nějaké silnější než...
1: Stejný. Aha. Zase stejný. Tady se očkuje vlastně kousíčkem, povrchem vlastně, kousíčkem toho viru.
0: V případě C-čka?
1: V případě C-čka není očkování.
0: Aha.
1: Tam je jenom léčba.
0: Já se na závěr zeptám, zasloužili by si tyto jiné verze, B-čko, C-čko, jste říkal dokonce až po E, zasloužili by si svůj vlastní rozhovor?
1: Já si myslím, že určitě, a zvlášť v kontextu teda teď s tou kolováním nebo tou epidemií žloutenky typu A, aby posluchači viděli ty rozdíly a ta rizika. Já si myslím, že to je hodně zajímavé téma, ale tady bych vám doporučil někoho ze specialistů, protože speciálně třeba léčba žloutenky typu C, která se dramaticky, opravdu dramaticky za posledních 8 let změnila k lepšímu. To je opravdu velký zázrak. Tak to dělají specialisté, buď hepatologové, nebo někdo z infektologů a věnují se, jako vím, já bych řekl, já nevím teď český termín, explicitně této problematice.
0: Takže nepřijdete.
1: Já bych přišel rád, ale s něčím jiným.
0: Dobře, domluvíme se na jiném tématu?
1: Rád, do Country Rádia rád a doporučím někoho na ty ostatní virové žloutenky.
0: To byla potěšitelná poslední slova dnešního druhého rozhovoru s přednostou kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice s profesorem doktorem Michalem Holubem, PhD, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Erdlíkem na Country Rádiu. Přátelé, mějte se krásně. Já vám přeji

0: jak bývalo zvykem, dobrou noc a pevnou naději a s vámi se loučím. Mějte se hezky.
1: Milí posluchači, taky se s váma loučím. Děkuji ještě jednou panu Metlíkovi za pozvání do Country Radia, které velmi rád poslouchám, a věřím, že pro vás bude další díl třeba o těch virových žloutenkách velmi zajímavý. Naschanou.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio. Country Radio, nejvíc country a české muziky. Country.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16:30 v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jišová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a host Petra Černocká. Tak ještě jednou, Olšovec, sportovní areál Rybníček, Olomoucký kraj, 12. a 13. června. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Sobota 13. června 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné. A ještě country festival Wander pod mostem. Sobota 13. června, pozor, začíná se už v 11 hodin. V kempu pod mostem ve Skochovicích. Vystoupí Štěpán Rák, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfínum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci nebo Hobous Revival Alva. Tolik dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete jako vždy na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

0: Tematická hodinka pořadu Folkmeny.
1: Bláznivej den se batolí splen, vítr jak fén a pír.

Dobrý večer a hezký poslech celých 180 minut folkové muziky, které se nazývají Folkmeny a vysíláme je pravidelně v neděli po 20. hodině. I dnes vás s touto trojhodinovkou bude provázet Miloš Keller. První hodina je jako obvykle tematická. Nicméně zahájil ji svými zahřívacími písničkami Honza Nedvěd z Tuzemska, Čepice a ze zahraničí Blackmore's Night André Violet Moon. A pak už jsme naskočili na naše téma. Karel Plíhal slušně pozdravil Brejden a Nezmařina vidli Blázněvej den. Znamená to tedy, že naším tématem bude prostě den, jakýkoliv den. Žalman a Spol zaspívají Byl to hezkej den. Folk tým bude filozofovat Člověk je jak den. Pavel Čadek je trošku jednodušší, den blbec. A Spirituál Quintet bude čekat na svůj den. Ať se vám den se dny líbí.

to jenom věcí dneška a proto vážně nechci zítřek zmeškat. Tak jdu spát, ať zítra bude zase hej do skoku hop za sám. To se jen někdy člověk cítí prostě pod psa sám. Je to jenom věcí dneška.

Tématem naší první folkové hodinky je den. Spiritual Quintet dočekal na svůj den, ale má ještě jednu písničku ve svém repertoáru. Dej den. Potom František Nedvěd mladší den končí, Kamil ti popíší den svatého Patrika a Eliška Ptáčková bude zpívat den za dnem.

To byla Eliška Ptáčková, den za dnem. Na úvod této hodinky Karel Plíhal tak trošku na půl úst pozdravil Brejden. To jiné kapely umějí zdravit normálně. Pacifik, Honza Nedvěd a František Nedvěd a také šediváci všichni společně Dobrej den.

Všední den Babiho Rivoli asi nebyl určitě dobrý den, ale my už tady máme závěr tohoto pořadu o dnech. A je tu ještě Lada a kapela Dny navíc a Roman Pokorný, Zlej den, to budeme trošku trampští, ale věřím, že to nebude vadit. A za týden další téma.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

stálo 75 korun. 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký.

35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Vítejte u další hodinky nedělního folkového pořadu, který se jmenuje Folkmeny. Tuhle hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. Skupina Mrakoplaša Tichá radost, titulní písnička z jejich alba, a nezněla vůbec náhodou, protože jak Mrakoplaš, tak i Tichá radost jsou dva hlavní tituly, či dva hlavní body, o kterých si budeme dneska povídat. Se mnou je tu Martin Kalenda, já tě zdravím.
1: Ahoj Miloši.
0: A koho si přijde sebou?
1: No, našeho frontmana Mrakoplaše Pavla Liptáka.
2: Děkuji, že jsi mě vzal sebou. Dobrý večer.
0: Tak, přišli jste ve dvou. Budeme si povídat právě o festivalu Tichá radost, ale tady za chviličku. Představte a připomeňte trošku posluchačům skupinu Mrakoplaš, co má za sebou. To aktuální album jsem už vlastně prozradil, ale trošku pohledu historie, stručně aspoň, prosím.
2: Ano, skupina Mrakoplaš má za sebou 30 úspěšných let na hudební scéně, a kdy v roce 1996 jsme měli první koncert 16. ledna. Za tu dobu se tam vystřídalo několik basistů a několik bubeníků, jenom já s Martinem jsme tam pořád stejní. A natočili jsme, já nevím, jak to počítat, ale dejme tomu, že 3 desky, z nich 4, ta poslední, teď je ta Tichá radost, a už pracujeme na desce 4. A zabýváme se, kromě teda hraní koncertu a psaní písniček, taky pořádáním benefičního koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer, kdy přispíváme na diagnostiku nebo na včasnější diagnostiku tyhle nemoci. A právě jsme začali dělat festival, který se jmenuje Tichá radost podle té desky, na kterým, jestli už to můžu rovnou takhle říct všecko, účinkují kapely, ze kterých jsme měli tu radost a čest se potkat na našich šňůrách.
0: Tak proto jste tenhle festival se rozhodli uspořádat jako takovou odpověď těm kapelám, protože ty kapely vás taky zvaly na ty festivaly.
1: A poděkování. Ano.
0: Co třeba, za chviličku si zahrajeme některé písničky od těch kapel, které budou vystupovat na vašem festivalu, ale kde třeba jste byli společně s někým z těch, kteří na tom festivalu budou teďko?
1: No, v Jihlavě, v Olomouci, v Ostravě, v Českých Budějovicích.
2: V Brně,
1: ano, přesně tak. Opravdu jsme projeli celou republiku a jsme za to rádi, protože všude...
2: Taky v Plzni, teď jsem se spomněl.
1: Všude jsou diváci skvělí, ale často úplně jiní, než na jaké jsme zvyklí tady ze středních Čech a z Prahy.
0: Já nebudu se ptát, kde jsou nejlepší, protože to nás poslouchají v celé republice, tak pochopitelně doufám, že nejlepší jsou tam. K těm jednotlivým účinkujícím se dostaneme, jenom stručně bychom mohli říct, že kdy ten festival bude, aby posluchači věděli, jak pozorně mají poslouchat.
2: Ten festival proběhne 14. června od 15 hodin na přilehlé zahradě u domu u Kaštanu v Břevnově. Jezdí tam tramvaje 22 a 25.
0: Přesně tak, je to Bělohorská ulice. Naši posluchači to znají konec konců i z upoutávek na notování, protože to tam probíhá taky pravidelně. Zahrajme si jednu z těch kapel, které tam budou účinkovat, respektive vás už jsme hráli, Mrakoplaš, ale koho byste vybrali jako dalšího?
2: Jako další bych navrhoval kapelu Lada a kapela. A oni mají desku, která se jmenuje, myslím, Něco ke čtení, a na ní je písnička Mořem v klidu. Tak tu.

0: Lada a kapela, písnička s názvem Mořem v klidu, jeden z účinkujících na festivalu Tichá radost, o kterém si teď povídáme ve vysílání Country Rádia, Martin Kalenda, Pavel Lipták jsou tu se mnou, tak bude tam tedy Mrakoplaš, bude tam Lada a kapela, kdo tam bude dál?
1: Bude tam olomoucká kapela Alibaba. Tu má Pavel moc rád. Vlastně od něj jsem poprvé slyšel, že nějaká taková kapela existuje.
2: Ano, miluju Alibaba.
1: A Alibaba, pokud jsou tady na Country Rádiu posluchači, kteří mají rádi rivolovky, tak si představte, že takhle skvěle to zní, ale je to autorská muzika. Mm-hmm. Oni mají nádherné písničky, Jarka Vepřková úžasně zpívá, jsou tam dva perfektní kytaristi, hrajou většinou v triu. Je to prostě bomba a je to celý akustický. Mm-hmm. Mimo jiné, Tichá radost, my jsme moc rádi, krom toho, že to má tu návaznost na tu naši šňůru a desku Tichá radost, tak jsme i rádi, že ta dramaturgie celého toho dne bude neuřvaná, že to bude prostě klidný, tichý, tak jak teďka posluchači mohli slyšet Ladu, tak jak uslyší Alibabu a právě i další kapely. Myslíme si, že to dohromady bude působit kompaktně a že si každý přijde na své, aniž by ohluchl nebo aniž by se ztratila ta poetika Tiché radosti.
0: Tak už víme o trojici účinkující, kdo tam bude dál?
1: Potom tam bude Randefu. S Randefu jsme hráli vlastně u nich doma, by se dalo říct. A to je zase skvělá kapela, se kterou máme nejenom teda spoustu krásných vzpomínek a jsou taky skvělí, mimo jiné opět trio, ale máme před sebou i světlé zítřky, abych tak řekl, protože s nima vyrazíme v červenci na týdenní šňůru do Srbska. Mm-hmm. A to teda se na to moc těším, protože tam bude, ono se to jmenuje Srbský Banát a to jsou srdcaři, kteří to prostě dělají všechno kvůli muzice a hodně jsme si jako porozuměli i hudebně, takže si troufám tvrdit, že jak ta šňůra, tak právě tedy jejich účinkování na Tichý radosti by se mohlo podařit. Navíc oni tenhle ten rok, nebo možná spíš ten minulej, vydali novou desku. A ta deska, jestli mě paměť neklame, tak se jmenuje, něco s oknem je to Finistere. Mm-hmm. Tak tu tam budou představovat.
0: Mm-hmm. No. Kdo další ještě tam bude?
1: No a potom tam budeme mít, poslední šanci už jsme zmínili, pak tam bude už jednou zmíněná Lada a kapela. Ti tedy taky vydali desku, tu zmiňoval Pavel.
2: Ivo Cicvárek.
1: Brněnská kapela, no a potom Ivo Cicvárek se svojí kapelou Živo. Mm-hmm. Tak to mimo jiné, Ivo Cicvárek, pardon, že ještě přerušuju, Ivo Cicvárek je vlastně součástí i kapely Lady. Mm-hmm. Takže tam se to prolne a znáš to, Miloši, sám. Ekonomický aspekt celé akce je důležitý, takže ve chvíli, kdy můžeš někoho skrouhnout na penězích, protože už hraje v jiný kapele, tak to samozřejmě uděláš.
0: Když máš v podstatě tři kapely z Brna, že jo? Když
1: no skoro dvě a plus ta Jihlava, no a Olomouc.
0: Jihlava.
1: No,
0: tak kdo to bude uvádět?
1: To musím říct já, kdo to bude uvádět, protože jedním z moderátorů je tady zde přítomný kolega Pavel Lipták a druhým, respektive prvním.
2: To řeknu já. To je můj vážený kolega, nadkolega, pan Miroslav Ošanec.
0: Který tam vlastně také bude hrát s kapelou Poslední šance. Ano. Nějaké doprovodné akce?
1: Ano, minulý rok se nám podařilo udělat dva workshopy, které doplnily tematicky festival Tichou radost. První vedl Michal Bulíř a byla to textařská dílna. Michala Bulíře možná budou posluchači znát jako zpěváka kapely Lotrek nebo textaře, který se objevil na posledních deskách Michala Prokopa. No, druhý workshop povedu já s dovolením a to bude, řekněme, taková věc, která by možná mohla kapelám anebo organizátorům dalším pomoct v organizování akcí, festivalů, koncertů, protože nějaký zkušenosti
0: bude
1: už během
0: v době, kdy třeba budou hrát ty kapely, tak ten workshop nebo workshopy budou probíhat při tom někde.
2: Při těch přestavbách.
0: No, tak to si myslím, že je ideální, protože ty přestavby jsou obvykle peklo. Tak co by si ještě doplnil k festivalu Tichá radost, který bude v neděli 14. června mezi 15. a 21. hodinou v kulturním centru Kaštan. Proč by tam lidi měli přijít?
2: Tak. Protože to bude báječný jako loni.
1: Přesně tak.
2: Loni to bylo krásný. Sice bylo trošku horko, ale asi jenom 2 hodiny, pak už to zase šlo. Ale bylo to hezký, lidi se potkávali a lidi, kteří se neznali, se tam seznámili. A znělo to, jakože by rádi přišli znova ty, co tam byli loni. Čili když přijdou ty, co byli loni, a k ním se dneska nabalí nějaký další, tak příští rok to bude úplně senzační.
0: Kde najdou posluchači nějaké informace, pokud si tohle všechno nezapamatovali?
1: Nejvíc na Facebooku Mrakoplaše a poslední šance. Teď finišujeme s informacemi na našem webu, protože jsou nějaký ty grafické práce v tomto směru. No a to jsou asi ty základní kanály, kde se to dá
0: zjistit. Tak já vám děkuji za to, že jste pozvali posluchače na festival Tichá radost. Ve studiu byli Pavel Lipták a Martin Kalenda. Koho z vašich hostů si zahrajeme na závěr našeho povídání?
2: No, na závěr našeho povídání si zahrajeme kapelu Rendezvous. Říkám to dobře?
1: Fu.
2: Rendezvous. S písničkou Horký kafe.
0: Já vám děkuji za návštěvu ve studiu Country Rádia a popřeji hodně návštěvníků.
1: Těšíme se na ně a děkujeme ti, Miloši.
2: Děkujeme.

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tak tu máme folkmeny, naši folkovou mini hit parádu v rámci pořadu folkmeny, tedy folkové stupně tu máme, tak abych zase ty názvy všechny neplet dohromady. Tentokrát jsme začali pátým místem, Roman Hampacher a Ptáčata. Dáme si třetí a čtvrté místo a já připomenu, že máte ještě týden na hlasování o téhleté pětici, protože za týden bude první červnová neděle a to dvojice postupuje z těch soutěžících květnových a trojici novinek nasazujeme. Ti dva, kteří vedou, tak jakkoliv vyhrávají, tak ale postupovat již nebudou, protože postoupili dvakrát, taková jsou naše pravidla. Zahrajeme si tedy na konci téhleté porce. Teď tedy místo čtvrté a místo třetí. Mňau Mňau Band Kánoje a Miroslav Paleček Nesnaž se utéct.

Aktuální třetí místo Miroslav Poleček, Nesnaž se utéct v našich folkových stupních. První a druhé místo si zahrajeme v zápětí, respektive druhé a první, Žamboši Pač a Nekrmit píseň proti. Ještě jednou vám připomenu, jak se hlasuje a za týden uvidíme, jak to celé dopadne.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky jejím domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou, jak z obsidiánu, to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl Juliny kuráže. A před čím klečíš?

Na otoma cmura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím?

Červnové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

vrchu pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobozeného lesa od té doby zdobí kůži bílých Karpat, před čím klečím.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
2: Před sebou zákon a výpis rejstříku, za každou lásku záznam krví, strohé přísné v soudním měřítku, ten poslední i ten první.

Kradli jsme spolu třešně v zahradě, zrychlený tep a silný řeči, na krkule 16, mlíko na bradě, první majetkový přečin. Tra-la-la-la. Za trikem jsem ti třešeň hledal, spadla tam a já ji lovil honem,

se může a co nesmí a že nejsme všichni svatí. Trála, la, la. Zamknou nám ruce, ale ústane. Ještě dnes večer spolu se spí. Právo ať dál si v knihách zůstane. My jsme děti Amnesty.

0: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
1: Zhudebněné soudničky písničkáře Iva Jahelky zná skoro každý. Líbí se vám, ale dlouho jste je neslyšeli? Tak přijďte ve středu 3. června do liberecké kavárny Krosscafé v Pražské ulici, kde si budete moci poslechnout staré i novější písně. Spolu s Underfolkem se na vás těší Petra Palaščáková.
2: Slavný soudec, sami viděj toho pobudu, tak tohle jsem si prosím vzala. Dělám jen vostudu a já s ním nebudu, no to jsem si teda dala. V předmanželských slibech to byl prosím samá Riviera, hned o svatbě začala jeho opilecká kariéra. Na radnici poráčky tal a stoupal si na špičky, já myslela z dojetí a ono zatím z opičky. Dával jsem jí 2000, ona chtěla pořád více a stejně nemohla vyjít od měsíce do měsíce. Dodávám jen k dokreslení té finanční frašky, že k tomu měla ještě 300 zavrácený flašky. Zásadně si nemyl nohy, radši budu živa z podpor, já mám totiž k němu dávno nepřekonatelný odpor. Po těch letech manželství mi z něho zbyl jen dojem, že buď to smrděl slivovicí, nebo zase hnojem. Neprala a nevařila, jen lítala za amanty. Párkrát se mi taky přistih, tak říkajíc infakanty. Co mě ale dorazilo víc než soused v trenkách, když nad postel si dala fotku neckáře a rem.

rozvody a rozchody, nevěry a neschody, divný lásky, pochody a už se zase perem od stolu a od lože, milujem se na nože, starý partner odložen, hned novýho si berem. Slavnej soude, sami viděj tuhle obludu, tak to je prosím moje stará. Dělám jen ostudu a já s ní nebudu, ať se zase jinej stará. Odpůrkyni slavnej soude nemíním dál podporovat, vždycky až po třetí facce přestala mi odporovat. Aby měla přehled o tom, kdy se vracím z hospod, sypala mi připínáčky pod peřinu do spod. U nás nebylo to nikdy žádný ťuťu paci, paci, odpůrce ten nějak divně chápal.

I v posteli docházelo mezi námi k různým sporům, za styk totiž chtěla po mně úplatu 120 korun. Na otázku, zda jsem platil, odpovídám se ví, já doufal, že se napraví, či že mi časem sleví. Manžel ten mě doma tloukl a taky šil na mě boudu, a tak jsem mu řekla, že to na něj půjdu říci k soudu. On mi řekl, a jdu třeba do prdele, prosím, no a tak jsem slavnej soude, tady ptát se, co s tím.

0: Ano, že starý partner odložen, hned novýho si berem, berem, berem.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Před prázdninami vlastně naposledy si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o notování, protože notování má červnové, poslední základní kolo, pak má prázdniny a pak už budou semifinále. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: No a pozvi naše posluchače na poslední šesté základní kolo notování.
1: Tak šesté základní kolo bude 4. června, tradičně od 19.30 v místě kulturního centra Kaštan, scéna Unijazzu. A bude vystupovat písničkář Franta K. Barták, Zbyněk Brych, písničkářka Elka, skupina Hop a Šavani a duo Stmívání. Naším milým hostem bude jedna z kapel, která se hodně zasloužila o to, že vůbec notování mohlo vzniknout, a to je skupina Sequoi.
0: Tak takové ty organizační poznámky, vstupenky, psy, děti a podobně?
1: Tak vstupné je předprodej 150 korun. Na předprodej se dostanete tak, že si kliknete na kalendář na našich stránkách.
0: www.notovani.cz a pokračujeme.
1: www.notovani.cz, ano. A na místě samém je to 170 korun. ZTP, hodné děti a milí psíci to mají zdarma.
0: Webovou adresu jsme už řekli, takže já ještě připomenu, čtvrtek 4. června, notování opět u Kaštanů, je to v Břevnově na Bělohorské, jezdí tam 22-25. A pozvala Pavlína Bublina Plchová, i za to děkuji a přeji hodně návštěvníků.
1: My děkujeme moc a budeme se na vás těšit.

V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Je to poslední hodinka nedělního folkového večera, který se nazývá Folkmeny. I touto hodinkou vás provede Miloš Keller. V této hodince se budeme zabývat zejména solisty. I úvodní zahřívací kolo obstarali John Denver a Kateřina Marie Tichá. A teď dozněla hymna francouzských trampů v podání Honzy Jíchy. Honza Jícha ale zná i vážnější téma. Jedno z nich nabídne za chviličku Hry Hory a potom Ničitel mostu. A pak už se objeví další interpret, sice v duu, ale o tom si povíme víc. Hezký poslech.

0: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Okoře

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

0: Tak tohle bylo dvakrát Duo nestíháme. O kořeny zakopávám a utek jsem z domova. Petr Ovsenák a Honza Řepka. A u Honzy Řepky se na chviličku zastavíme. I on se vyjadřuje k aktuální situaci. Nový jižní tah je písnička, kterou za chvilku zaspívá a potom připojí jednu z těch, které zhudebnil z odkazu švýcarského básníka a písničkáře Manio Matera. Jan Řepka zaspívá My máme stranu. A pak už tu bude Ivo Cicvárek.
1: Pistolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky, posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech polů, trempíři a skvěli,

nový jižní tah. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dbat vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin, ale

stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod Medník. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží,

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

0: stranu, já patřím k ní a lidi to ví, i on patří k ní, ba někdy patřím skutečně k ní a stojím za ní. A vidím, že také ti patří k ní, s kterými nemám co dočinění, a jiní, které bych rád viděl v ní, nepatří k ní. Taky nebývám vždy u vytržení, nad vším, co činí ti, co patří k ní, to pak přátelé ptají se s podivením, i ty patříš k ním. Tehdy přemítám vážně, zda patřím k ní, a váhám, mám-li být loajální, až přiznávám barvu a zdráha vědím, i já patřím k ním. A tehdy se opět přivědomí, i tamten, i tenhle, že patří k ní, ubezpečuji, že rád patřím k ní a stojím za ní. A tak patřím k ní, i nepatřím k ní, a stojím za ní, i proti ní, a někdy se dmu, a jindy se rdím, to vše patří k ní. My máme stranu, já patřím k ní, a lidi to ví, i on patří k ní, ba někdy patřím skutečně k ní a stojím za ní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Zuřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc. Cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet. Rostl

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

zlo zvyku loupat od stop, jak znají to z rodiny. Pak si půjdu postěžovat v brbě, že má žena holoupe taky blbě.

Tak to byl třikrát Ivo Cicvárek, autopilot, tušení souvislostí a také banánový blues. A je na čase vypravit se do zahraničí. Ze zahraničí si vybereme také solistu, i když úplně na konci té porce písniček ze zahraničí bude opět jedna dvojice. Tím solistou bude Art Garfunkel, Homeward Bound, Scarborough Fair a Mrs. Robinson. A na závěr téhleté porce zahraniční muziky Simon & Garfunkel, Cecilia. Během této porce zahraniční muziky vás také pozveme k rannímu vysílání a kolega Milan Schmidt vás pozve k vysílání v následující hodince, tedy po 11. hodině večerní, kdy uvádí album týdne.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Poslední slovo v téhleté hodince má Jirka Vondráček s písničkou z Karavany pro tento týden, pro tento končící týden. Písničku z Karavany pro příští týden uslyšíte v rámci Čaje o 6. v pondělí po 18. hodině a 30. minutě. A ještě pozvánka k vysílání po půlnoci. Repríza pořadu Hovory z Loun, který si chystá tým kolem Ivana Mládka. Vysíláme jej jednou měsíčně v pátek po 19. hodině a reprízujeme právě v noci z neděle na pondělí. I nadále tedy hezký poslech od Miloše Kellera.
1: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Dobrý večer, s písničkou týdne se hlásí Jiří Vondráček a je to písnička 22. týdne, tedy poslední z Karavany 93 a jmenuje se Ten svět je venku. Autorem i interpretem je violončelista Pavel Čadek. A když se vám bude písnička líbit, tak si ji můžete poslechnout i další den v 22. týdnu, tedy od pondělí do pátku. A taky ji najdete mezi ostatními písničkami v Karavaně číslo 93 na YouTube kanálu Country Rádia. My čekáme, že nám napíšete, která písnička z Karavany se vám zalíbila nejvíc a chtěli byste ji slyšet znovu a znovu a znovu, znáte to. A my tu vítěznou písničku, třeba tu Pavlovu, zařadíme do další Karavany, pozveme si vítěze do vysílání a Miloš Keller slíbil, že ji zařadí do Bonanzy. Tak to už je kruček od toho, aby zněla pravidelně na Country Rádiu. Písnička 22. týdne, Pavel Čadek, Ten svět je venku. Hezký týden.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si poslechneme nové album, na které jsme dlouho čekali. Byli zvědaví a přiznám se i natěšení. Jde o prvotinu kapely Gentlemani. Hvězdná sestava hraje westernovou muziku a přináší nám atmosféru staré dobré Ameriky, tedy alespoň tak, jak jsme si ji vysnili. Z doby, kdy žena byla dámou, chlapovo slovo drželo jak skála, bary se hemžily gentlemany a hrála se muzika, co chytá za srdce a nenechá nohy v klidu. Nezdá se vám to úplně reálné? No to nevadí, možná, že není, ale co naplat, my to tak prostě v našich pohádkách o divokém západu chceme. No a kluci z kapely tuhle atmosféru přenesli na CDčko naprosto skvěle. Vznikalo dlouho, ale v roce 2026 jsme se ho dočkali. Obsahuje potěšitelnou kombinaci tradiční westernové country s prvky folku, blues, irské hudby a gospelu. Kapela hraje skvěle i naživo a tak koncerty budou určitě potěšením. Teď si poslechneme první polovinu alba, a sice písničky Naše máma, Gentlemani, Margaret, To naše políčko pod horama, Hobous a Stroník na Mississippi.

0: Posloucháte pravidelný pořad Milana Šmita, album týdne. Country Radio.
1: Jednou jsem jel

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme nové album kapely Gentlemani a jak jsem řekl, jde o muzikantsky nadupanou partu. Konec konců posuďte sami. Tohle CDčko nahráli Michal Cerman, zpěv, Bohuš Josef, bicí, solový zpěv a také vokály, Lukáš Fischer, kontrabas, kytary, zpěv, Pavel Švestka, housle, banjo, zpěv, dále potom Tomáš Křemenák, akordeon, flétna a vokál, Dalibor Gondík, bicí, František Tomášek, aranžmá, smyčce a Jan Hnyk, klarinet. Nedávno proběhl křest tohoto CDčka a kmotři byli také velikáni z branže. Za rockery to byl Kamil Střihavka a za countrymeny Tomáš Linka. I to nakonec ukazuje na to, že máme co dočinění se zralou partičkou skvělých muzikantů a jejich dospělým albem, z něhož si pojďme poslechnout další písně. Konkrétně tedy dáme píseň Já musím jít, Americký sen, Svobodná zem, Šibenice, Jak je krásnej boží den a Whisky jako dar.

Tak úplně na závěr, známá melodie, no a tolik album, které mi udělalo obrovskou radost. Nahrála ho kapela Gentlemani a nezbývá, než se těšit na koncerty a také doufat, že si písně najdou cestu k vám i do playlistu Country Rádia. Teď už vám přeji dobrou noc.

chceš rychle, můžeš jít. Já nejsem ten, koho hledáš, nejsem ten, koho měla bys chtít.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Hovory z Loun na Country Radio.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u 120. pokračování našeho nekonečného pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna.
2: A Lenka Plačková, no teda Libuna, má pravdu, že ten náš pořad je snad nekonečný. Ale my ho natáčíme snad už víc než 10 let. Strašný. Mysleli jsme si, že nás pan ředitel Country Rádia hned po prvním díle vyhodí a takhle se to protáhlo.
1: Přišli jsme sem jako mladý holky v rozkvětu, už to vidím, jak tady končíme jako starý báby. Tyhle.
2: No jo, no my jsme vlastně prodali Country Rádiu svoje mládí. Svoje nejhezčí léta, celou svoji krásu.
1: Nebreč. Je to lepší, než prodat svoji krásu třeba nějaký továrně.
2: No to jo, no, nebo nějakýmu JZD, viď.
1: Nebo nějakýmu nightclubu, nedej bože.
2: No, tak to by celkem šlo, viď. Třeba bych tam našla toho pravýho.
1: No tak určitě. Hlavně, on by tam našel tu pravou. Třeba by si tebe ani nevybral. Víš, co je tam party v nightclubech? Tam je jedna perspektivní věrná nevěsta vedle druhý.
2: No jo, tak promiň, to jsem asi přehnala. Ale lepší lovit chlapy je určitě někde u moře. Hele, tam jsou samý bohatý frajeři. A jak je tam to sluníčko a v něm je hodně vitamínu E, tak jsou všichni lační. Hele, hlavně na nuda pláži.
1: Jak tam poznáš, který je bohatý, když na sobě nemá vůbec nic? Nevíš, co má za značku kalhot, nevíš, co má za značku saka, nevíš, jaký má boty.
2: No tak ze zkušenosti na nuda plážích vím, že nejbohatší jsou Rusové, co mají všechny zuby zlatý.
1: Ty jsi tam nějakýho takovýho měla, jo? Fuj.
2: Jo, jasně. A hned první den si mě odvedl do svého apartma s výhledem na Korčulu.
1: Ty se máš. A kolik mu bylo let?
2: Člověče, tak nebyl zas tak starý, ale ještě mu nebylo ani 80. Hele, a měl pořád neuvěřitelně krásný tělo. Akorát teda mu visel zadek.
1: Tak zadek nevadí. Horší, když visí pupek.
2: To.
1: A měla jsi ráda?
2: Strašně.
1: A jak jste spolu dlouho chodili?
2: Asi hodinu.
1: Cože, jenom hodinu, jo?
2: Hele, ale bylo to s ním krásný.
1: Užil jsi a pak ti hned dal košem, co?
2: Ty nedal mi košem.
1: Tak ty jsi mu dala košem?
2: Ne, někdo si pro něj do pokoje přišel a hele, se mnou se nikdo ani nebavil, jako kdybych byla vosk.
1: Jak, jako kdo si pro něj přišel?
2: No, tak hádej, můžeš třikrát.
1: Manželka?
2: Ne.
1: Nějaká jiná milenka?
2: Ne.
1: KGB?
2: Ne.
1: Než ty mě, tak kdo si přišel?
2: Na pohřebáci.
1: Hele, nebudeme dál nudit lidi našima soukromýma věcma a pustíme jim radši písničku.
2: No, radši.
1: Třeba Plavčík ze Žlutých lázní.

0: Jaro z Country Rádia.
1: Milí posluchači, naším dnešním hostem je Jakub Berdych Karpelis, sochař a designer. Snažila jsem se najít, Kubo, nějaký jiný slovo než designer, abych nezděsila naše posluchače hned na začátku.
2: Slovo, už je
1: vyply designer, ježišmarja, to vypínáme.
3: Tak sochař,
1: ale...
3: ne?
2: Lepší.
3: Je to sochař?
1: Prostě seš jakoby takovej umělec jako ve hmotě, no. Bych to tak řekla. A my jsme si tě pozvali tak za prvý, protože jsi teďka komponoval, nebo jak by se to řeklo, kurátorsky zaštiťoval výstavu Ivana Mládka v Podhajmce,
2: no.
1: Která tam ještě pořád je. Tímto srdečně zveme všechny posluchače z lesa, aby se došli podívat taky do města na Prahu 5, do krásného historického objektu, kde Ivan se spojil teda se sklářema, my už jsme to tady jednou řešili, a ty si to celý naaranžoval. Prostě jsi takový jako aranžér výloh.
2: V podstatě aranžér výloh, no. A vybral nějaký,
1: a vybral,
2: nějaký
1: a,
2: věci.
1: A je to moc hezky teda udělaný. My tomu
2: a komponoval vůbec, k sobě.
1: Ano, my to vůbec nerozumíme, ale líbí se nám to strašně.
3: No to, že jste kurátor, to znamená, že jste to pověsil na ty vlasce, ne?
2: Přesně tak, no.
3: A když jste teda některý vybral, tak který jste vyházel?
2: No, hodně, ale pak jsme je tam stejně dali.
3: Lenka, jo, že bylo moc místa.
1: Lenka má hrozně blbý otázky.
3: Já mám praktické otázky, a kdybych byla kurátor, tak já bych právě nevěděla, který mám vyházet. Asi ty, co jsou nejméně barevný, bych vyházel.
2: No, jasně, ale tak tam jsou nějaký jako témata, že jo, že Ivan má prostě několik slohů, že jo, nebo několik prostě přístupů, nebo jak to říct, jako za A tam byly ty věci, co dělají kluci v boru prostě z toho
3: skleněný,
2: skla, že jo.
3: Ano.
2: A za B jsou tam teda obrazy, který prostě Ivan maluje nějakým způsobem a každý je, nebo jsou to různé typy.
3: A který jako obraz třeba jste dal hned ke dveřím? Jako je teda nejlepší?
2: Čověče, já myslím, že ten autoportrét je u dveří. Hned.
3: Ivanův,
2: ten malej teda.
3: Je to malinký.
2: Ten malinký, ale...
1: Ne, ten veliký.
2: A veliký je posléze, že jo, který je převedený do
3: toho.
2: Takže
3: když člověk, když tam přijde návštěvník, tak první si koupí ten, co první vidí?
2: To netuším. To nedokáže. Těžko říct takhle z hlavy, že jo?
1: Tak skončíme s těmahle blbýma otázkama.
3: Počkej, to je strašně
1: panu...
3: praktický, já bych právě chtěla vědět, když někdo kurátor, tak čím se řídí? Třeba tady na tom obraze mám největší procento, když se prodá, tak no ho tak dám hned vedle dveří, že jo?
2: Hele, v principu si myslím, že práce kurátora není o tom, jestli to prodá. Ale spíš jako, že nějaká, řekněme,
1: nemusíš
2: kompozice...
1: Nemusíš odpovídat na tyhle otázky.
3: Jestli to není práce kurátora, tak to já bych taky kurátora nechtěla. Já chci kurátora.
1: Ty naštěstí nemaluješ, takže nic neprodáváš, leda sama sebe. Což je div, že vůbec si tě někdo vzal do kapely. Takže my bychom měli hlavně říct, že tady Kuba Berdych Karpelis je sochař světoznámý, že založil taky jako takovou skupinu v roce 2002 asi,
2: ano.
1: Klubu s Maximem Velčovským, a vy jste takový průkopníci českého designu vůbec, jako tady, že jste udělal nějaký obchod, kde se dalo koupit něco jiného než bábušky a broušený vázy někde buch ví kde.
2: Přesně tak, první design shop v Praze.
1: První design shop a udělali jste jako, ty jsi vlastně i humorista jako v tom tvaru, protože všechny ty věci jsou vtipný hrozně.
2: No.
1: Takže aby jsme to představili, tak asi nejznámější je ta holina, že jo?
2: Ano.
1: Vy jste vzali holinu, prostě normální si představte holinu, která
2: gumovou,
1: vylili jste ji do porcelánu, nebo z čeho to je? Do porcelánu, a takže máte na stole, milí posluchači, prostě uprostřed stolu nemáte vázu, ale holinu, ta je bílá nebo zlatá, nebo třeba vymalovaná karlovarským takovým tím modrým
2: cibulákovým vzorem
1: a v tom máte květiny, je to jako fakt vtipný za mě teda.
2: To je o změně funkce, protože se jmenuje waterproof a v originále to vodu odpuzuje, tady to drží.
1: Mm-hmm. Ano, je
2: když
1: to prostě...
2: Když se ti spotí noha prostě, tak...
1: Když už vás ta holina štve, můžete si z ní udělat vázu prostě, no. Ona to udrží. No. Ale jsou tam jako i jiný věci teda, který si dělal. Třeba si pamatuju ruce Hende Hoch, že jo? Takže si představte, ono se to teda hrozně špatně popisuje do rádia, jak ty
2: blbý, no.
1: Díla vypadají, ale jsou to si porcelánový ruce, těm chybějí prsty, třeba u jednoho, a vy si místo těch prstů můžete doplnit svíčku. Ano. A podle toho, která návštěva přijde, tak tam ty svíčky dáte. Ano. Když přijde blbec, dáte si tam jenom na prostředníček. Když přijde někdo milej, tak třeba...
2: Já oba dva levo-pravo, že jo?
1: A tak dále, no. Takže ten humor je ti vlastně blízký.
2: Hodně, no.
1: Tak bys nám tady mohl teďka říct nějaký vtip, aby jsme ještě nalákali víc posluchače. Třeba si mi říkal ten o tom chameleonovi, ten byl hrozně dobrý.
2: A já teda nevím, komu jsem ho ukrad, jako jo, ale...
1: To nevadí.
2: A zatím ho držím, jo, protože ten vtip je vždycky v zásadě jako... Buď to hodina, nebo do druhého dne někdy, jako jo. Ale nicméně přijde chameleon domů, žena je naštvaná, prostě chodí vždycky pozdě a všechno prostě špatně, nic nevychází, a on jí slibuje, že neboj, drahoušku, já se změním.
3: No a jak, když říkáš, že se jmenuješ teda Jakub Berdych, co to je to třetí jméno?
2: Prosím tě, můj táta je sklář taky. Sklenář, jak já říkám.
3: A to jméno je?
2: A to jméno Karpeli se po mý mamince, která už nežije léta, jako bylo. A protože jsem nechtěl používat v 50 mladší, protože mi to přišlo už trošku...
1: A co, když bude další, že jo, tak bude nejmladší a nejnemladší.
2: Naštěstí můj syn se jmenuje Max, takže je to
1: jo,
2: dobrý.
1: Jo, to seš chytrý.
2: No, tyhle rodiče se dávají jména stejný.
3: A proč jsi nedal jako Tomáš Garik Masaryk, teda Jakub Karpelis Berdych?
2: Proč jsem dal Karpelis?
3: No, proč jsi to nedal doprostřed?
2: No, tak protože mám ve občance Berdych, že jo. A jako neměnil jsem to, že to je prostě jako kdyby umělecká přezdívka, nebo jak. A jakási jako pieta, nebo tak pro mě taková vzpomínka na tu mámu.
3: A co to je za příjmení Karpelis? To je,
2: prosím tě, dneska to není moc populární.
3: Za národno.
2: Já jsem poslední, kdo ho tady nosí, a oni byli Izraeliti, no. Ty, jako, tak teď jsem si to udělal blbý, že jo?
3: Proč by to nebylo populární? To je v Čechách strašně populární. Naopak v Čechách je to, ze všech národů v Čechách je to nejvíc populární.
2: No, a poslední dobou tom pocit nemám.
1: Tomhle tématu se raději vyhnem, aby jsme nebyli jako ten výklus a někde se vyjadřovali jako zbytečně. A prosím tě, ty jsi jako první studoval, to mě hrozně zaujalo, střední uměleckou školu Kamenickou v Hořicích. Jak blízko jsi byl tomu, že budeš dělat hroby?
2: Hodně. A byl jsem taky hrobař rodiny. Mě každý, když se něco stane v rodině, nebo
1: Ježíš,
2: v blízkém okolí...
1: Ježiš, kecašem se tu bude vtip, ty, ale no, je to pravda.
2: Tak mi každý volá, protože k tomu máš furt nějak blízko, že? K materiálu, kamarády a tak, co to dělají, že? Nebo mají prostě kamenictví nebo kamenosochařství, že jo? Takže dělal jsem třeba Stanislavu Podhráskýmu, jako velký malíř český, jsem dělal hrob, nebo takový. To byla doba, kdy jsem ještě neměl jinou práci, takže jsem tím úplně nepohrdal.
3: A tam taky kombinuješ ty materiály, nebo ty hroby jdou výhradně z kamene? Tam taky jsem vzal
2: vlastně
3: porcelánu ze
2: skla. Kamen, bronz, no, klasika, aby to vydrželo, no.
1: Ale tak občas nějaká skleněná věžička.
3: Ale dělají se třeba porcelánový nějaký na hrobě, nedělají? Jako
2: no
3: nějaký...
2: vím, že je nějaký řezník nahoře na tom u Matěje a ten to má celý jako z kachliček.
3: Ne, já myslím třeba sochu Madony z porcelánu, a to je vždycky kamenný teda, jo?
2: To je většinou kámen, anebo bronz, anebo jsou pak nějaký jako odlejvaný batony takový. Jakoby, no.
3: Tak já si přeju potom, až budu mrtvá, porcelána je hrob, budu první.
2: Okay.
1: Tebe takhle dát doma nasypou do vázy.
3: Do té holinky nasypou.
2: Vyšňupou.
1: To je fakt, mohli byste pak ty holinky povýšit na urny, když by jako to někdo nechtěl.
2: Měli
1: jako
2: jsme
1: vázy.
2: Tyhle nabídky, ale moc...
1: Lenko, moc se nesměj, protože já tu holinu asi ne, ale jinou vázu Kubou si koupila Nicole Kidman, jo, kdyby tě to zajímalo.
3: A jakou si koupila vázu?
2: Prosím tě, sjezd komunistický strany v Havlíčku v roce 78. Já jsem si zdědil sem velké množství broušených, takových těch prostě ohyznejch vás, nebo já nevím, prostě mě to na
1: strašný práce, úplně ten výsledek není ono.
3: A jednu z nich si koupila, jo, Nicole
2: Kidman. No a já jsem je potom tak jako po jak bych to řekl?
1: Poupravil
2: jsem, chtěl říct.
1: Rozstavil a znovu stavil, nebo
2: no, tak jsem je různě jako tvaroval za tepla. A tohle to tam zůstalo, tenhle ten text, tam byl prostě na té váze sjezd komunistické strany.
3: A ona věděla, co to
2: brod,
3: znamená?
2: V upomínku. Nebo
1: určitě, Nicole
3: 100%. No přeložil jsi to, nebo jsi to prostě viděla prodal?
2: Já u toho nebyl, protože to prodávala galeristka v Londýně, jako no, že ona teda
3: to je, ty jsi to poslal do toho Londýna. No.
1: Dneska by si se s ní vyfotil raz, dva pomocí AI. Tak si pustíme nějakou první skladbu. Aha. Jaká to bude? Asi máme radši vybrat my, nebo jsi si něco
2: vymyslel? Já jsem vybral.
1: Vybral jsi.
2: Lucinda Williams.
1: Dobře.

0: Milí posluchači, dneska máme opravdu specialitu. Náš host je totiž designér, sochař Jakub Berdych. Jakube, prosím tě, já jsem si o tobě našla, že tvoříš konceptuální tvorbu.
1: Konceptuální.
0: No. No, a vůbec design. Nevím, co se pod tím, co tak může být.
1: No, to funguje tak, že...
0: Vysvětli našim posluchačům, co to tak může být.
1: No nejdřív něco uděláš a zdá se ti to dobrý a pak vymyslíš, proč to udělal.
0: Jo, takhle, jakože prostě napadne ti, že něco vyrobíš a...
1: Ne, říkám to trochu v legraci. No, je to takový jako...
2: Ona to nechápe.
1: Je to jako jinačí, řekněme, přístup.
0: Jinačí než?
1: Filozofičtější, třeba v rámci umění, nebo jak to pojmenovat.
0: A koukala jsem, že jste třeba ve svém, v tvojím teda ateliéru Kubus,
1: ano.
0: Tak, dělali ty hlavy Lenina, hlavy Gottwalda, je to tak?
1: To je ten příběh, no.
0: No, že, a tím to začalo, jo, těma hlavama.
1: To je zrovna popis té věci, že to je ten koncept, jakoby, protože ta věc se jmenuje podle eseje Adolfa Lossa Ornament a zločin, který prostě dělal čistý baráky, že jo? A tady je vlastně na tváři toho masového vraha je ten cibulákový vzor, který ale zase se u nás říká cibulák, ale s cibulí to nemá nic společného, protože to je ukradené z Číny a je to granátové jablko.
3: Ano.
1: Takže to je takové jako, tohle je ten, to je vlastně vysvětlení toho, co děláme.
0: A co jste to namalovali tomu Leninovi?
1: No, on má jako tetování vlastně z toho.
2: Jo, takhle.
3: On ten design se obecně dost krade, veď? Vás dost taky kradou po světě.
1: Jo.
3: A on se nedá vůbec proti tomu jako nějak se jako, že by si řekl, vy jste mi to ukradli, milé holandské studio, a já chci teďka jako...
1: Jako řešili jsme to a...
3: Musel by si 20 let platit právníky asi.
1: No a ten jako celosvětový, ten jakože originál nebo copyright takovej, to jsou prostě tak nákladné věci, že v těch našich jako malejch sériích se to absolutně bylo k nezaplacení.
0: Takže třeba na potetovanou hlavu si chceš dát patent a oni to udělají trošičku jinak a už ten patent neplatí.
1: Ti stačí jenom velikostně, jakože zmenšíš to o 10% a máš
0: vyhráno.
1: A nikdo nic nepozná. No.
0: Takže to musíš rychle prodat. Ty to vymyslíš, musíš to rychle prodat.
1: A ona samozřejmě u toho existuje nějaká jako řekněme komunita větší lidí, který to jako oceňují, který prostě...
3: Který to jsou
1: ty si
3: taky
1: nejdeš koupit jako čínský boty, že jo?
0: Nebo
1: jdeš a... Dobře, když je chceš mít díl než týden, jako, tak
0: a týden
1: zajdeš
0: dobrý,
1: prostě.
0: No dobře, nejde si koupit čínský boty, ale jdu si koupit jako nějaký, myslíš...
1: Značkový třeba,
0: designový,
1: že jo?
0: Značkový.
3: No to ne třeba, že víš, že vůbec jsou ušitý z kůže a že tam je nějaký prošití a tak.
1: Jako stejně víš, že to šily děti čínských disidentů, ale... Nedá se svítit,
3: svět.
1: Je to tam napsané.
3: To je hrozný svět.
0: Tak oni potom ty děti živí celý rodiny, že jo? Takže jako nemůžeš jim upřít jediný výdělek.
3: No je to jako hodně blbej humor tohle. Pojďme dál. Jdeme dál. Kubo, ty používáš, to mě zaujalo, ty používáš, třeba si dělal. Ve Švédsku spadlej meteorit, si měl upravit a udělal jsi tam tlačítko on off. To
1: ano.
3: Bylo fakt vtipný. Ze zlata teda. Ano. Že zlato taky není ze země.
1: Ano.
3: A odkud je teda zlato, to se neví, jo?
1: To stají s tím možná. Prostě to všechno sem přišlo.
3: Hele, takže sleduješ teď Artemis samozřejmě.
1: Jo.
3: A prosím tě, mohl bys nám vysvětlit, jako já třeba bych říkal, ty vedeť vidíme, že tam nic není na těch planetách, tak co budu utrácet prachy za to, že tam pojedu?
1: No
3: to... Můžeš mi to nějak vysvětlit, proč tam teda letěj?
1: No my jsme se chtěli přesvědčit, že je země placatá prostě. A konečně byly vidět ty přetoky, jak ta voda valí dolů, že jo. Nevíme zatím, kde to mizí, jako jo.
0: A prosím tě, co to bylo úprava švédského meteoritu? To musíš vysvětlit těm,
1: prosím tě,
0: co
1: ten meteorit, já nevědí. Neřeknu jeho jméno, protože oni to ty lidi, co to hledají, tak to dokážou vlastně i popsat, odkud to jako přiletělo. A vím, že je to jádro planetky, protože to je...
0: A ty jsi ho upravil? Co to znamená, že jsi ho upravil?
1: No, já jsem měl za úkol s ním něco udělat prostě.
3: Aby se to vystavovat.
0: Oni ho našli, oni našli ten kus toho kamene.
1: No, ale ten kámen je prostě sám o sobě, stojí stovky tisíc, jakoby, jo. A mě bylo trochu líto ho rozřezat prostě na plátky a udělat z toho, že jo, salám, že jo, nebo prostě jako to prodávat na deka, jako, tak jsem ho nechal tak, jak podle toho příběhu, nebo tak, jak to víme, že je, že o zemi se říká, že je možné, že vlastně ten život na zemi mohl vzniknout taky nějakým příspěvkem jakási panspermie, to znamená, že něco přiletělo zvenku a přineslo to sem vodu, něco prostě a z toho
0: prvního brontosaura.
1: Přesně tak, a proto tam je to tlačítko on-off, protože to vlastně přiletělo, ty jsi to mohl zmáčknout a začal, a život začal na zemi. No.
0: To je hezký.
3: No a z jiných materiálů si ty jsem teďka viděla, že si dělal třeba z jakého kamene, to jsem nepoznala, z jakého takový jako lavičky u Jurko, měl jsi jako výstavu u Jurkoviče ve vile v Brně.
1: Ano, nebo kde, Moravský galerie.
3: Moravský galerie, a tam si dával takový lavičky a ta jedna lavička, podle mě to bylo tak jako, že si musel oslovit tak dva kamiony, aby jednu lavičku odvezli.
1: Je to dvě křesílka a jedno váží 750 kilo.
3: A jak jsi to tam vez?
1: No, jak jsi říkala.
0: A kam si...
3: Já chtěla být reprodukční.
0: A kam si to posadí takhle křesílko? Jako s tím pak
1: do zahrádky, teď jsou shodou okolností v galerii Středočeského kraje, takzvaném Gasku, jsou na dva roky v zahradě.
3: Zase ty se nezničej.
1: Nezničej, no.
0: A z jakého kamene teda?
1: Je to slivanecký mramor, takový poslední.
0: To je pohodlný.
1: Poslední kusy velký, že tam
3: oni jsou hezky asi opracovaný, no. Hezký otvar.
1: Jako není to dobrý na zimu, ale... je to na vlka potom, no.
0: Takže jsi se dal kamenej nábytek, jo?
1: Takže se do... Hele, já jakoby, jak díky tomu, že jsem ten kámen vystudoval, tak k němu mám nějak blízko a nějaký věci z kamene furt jako trochu dělám. A vedle toho i sklenařím.
0: A sklo a porcelán a pak jsem se dočetla i jako, že gumu a čedič.
1: No, já jsem nebráním ničemu.
0: A plast? Plastu se taky to je dneska tak nepopulární.
1: Plast miluju úplně, no.
0: No a co třeba dávám jako dokážeš z toho plastu, pak jsem zčetla o tobě, že se vyrobil kříž plastový.
1: Máme plastový kříž pro od mýho kolegy Maxima.
0: Nějaký beztrpný umučení, nebo co to bylo?
3: A to byl Maxim Velčovský.
1: To je Maxima.
0: Jo, to je tvůj kolega.
1: Ale ten princip spočívá v tom, že tam jsou takový jako ergonomický tvary, aby tě to netlačilo do ramene.
3: Aby až ho poneseš tou kříživou cestou, aby si se nenadřel.
1: Když to potáneš na kruhu.
3: Kdyby náhodou byl nějaký nový mesiáš.
1: Kdyby náhodou, no.
0: Nějaký příjemný hřebíky do dlaní také.
3: Aby klouzali líp.
1: No.
3: Tenký jenom.
1: Rovnou s dezinfekcí.
0: No tak jasně, až vstane potom, aby nic nebolelo.
1: Aby neměl sněť.
3: Hele, a když se vrátíme, ty jsi teda kameník, to je jasný, vystudovaný. A pak jsi šel dělat sklářskou školu nějakou?
1: Nešel
3: nic. Ne. A jak jsi se táta dělal ze sklem, ten tě k tomu přived, nebo jak jsi se dostal vůbec těm sklářům?
1: Já vlastně nedělal moc taky v tu dobu ze sklem. Já jsem nějak, mě pozvali, tak to funguje vždycky takhle, že mě pozvali na nějaký sympozium, jako umělce tě pozvou, že jo, tak Ivan byl taky vlastně...
3: My jsme se k tomu taky všichni takhle dostali k tomu sklu.
1: Ivan byl taky vlastně jako přizvaný na sympoziu a najednou se staneš sklářem. Takhle to začalo prostě před 15 lety, nevím, 20. Já jsem jako dělal ze skla, ale z toho skla takzvaně borosilikátovýho, což jsou jako trubice, a ty se jako ohřívají jinou cestou. Nenabíráš to sklo prostě z pánve, ale jenom profukuješ prostě sklo, který se ohřívá v nějakých místech. Jako byl. Což trošku limitovaný tím, že děláš furt takový jakoby rotační tvary vlastně. Furt se jako zpracovává, prostě se Simaxová roura, jakoby, no.
3: Jo. No a ty jsi totiž dělal jednu dobu pro lustry si dělal, že jo, taky. No, jsi udělal lustr, který pak byl jako lasvitem, myslím.
1: Lasvit ho vyrábí dodnes, no. Nebo
3: což je slavná sklárna dneska, že jo. A ten lustr, ten ale jako mi přišel, že je takovej fakt jako tradiční, nebo se mi to zdálo?
1: To se ti nezdálo, to je vlastně úplně tradiční lustr s malejma obměnama, akorát, že ty ověsky, to skleněný, co na tom je, tak je nechaný v té nejsurovější podobě, tak jak to vypadne tomu skláři jako z ruky. Takže jo. To má různě ty odrby, jakoby, jo, a nevím, jak to přelisky.
3: Nechtěla bych být ta uklízečka, co to v tom kostele potom musí čistit, tak asi s těma rozřezanýma rukama proklíná.
1: Ale ten příběh je poměrně jednoduchý, protože to jako designoval jako potřeba, jo? Protože my jsme dělali interiér kostela v Chodovicích, takovou jako naší slavnou realizaci kdysi, nevím, rok 2005, 6, něco takového. A to měl strašně omezený rozpočet. Jako. A ten lustr vlastně vznikl tak, že jsme potřebovali dovnitř nějaký světla a ten jsem jako navrh pro ten kostel právě tady s tím, protože jsme se zbavili toho, ty vlastně každou tu věc jako
3: práce.
1: Vylisuješ a pak jí voštípeš z toho ty přelisky jako a jedeš prostě a brousíš, jo. A těch 90% jsme vlastně ustříhli a zůstal jenom tenhle ten jako raw verze, jako bylo, což bylo limitovaný prachama vlastně.
3: Takže se konečně církev trošku vrátila jako k takový prostě skromnosti.
0: K původní kristalický podobě. No. A pak jste dělali nejdelší lustr na světě?
1: Ne, to nevím.
0: To byl někdo, nějaký konkurent.
1: To byl konkurent. Ale oni to možná to jako třeba dělá Lasvit, jo, protože já pro ten Lasvit jsem ten lustr vlastně jako přenavrhnul a možná to má takovouhle věc nějakou v portfoliu, ale do tým to prostě jako světová značka, do který já nevidím úplně všechno, že jo, jakoby no.
0: Tak si pustíme nějakou písničku pro naše posluchače, vybral ses něco míň country než tu minulo.
1: Ty vole.
3: Ty jsi měl jen jednu, viď?
1: Pár jich mám. Minister Home, je to od Davida Berna.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte Hovory z Loun. Country Rádio.
1: Naším dnešním hostem je Jakub Berdych Karpelis, sochař, designer, povídáme si tady o umění, vážení posluchači. Dneska se opravdu poučíte, hlavně Plačková teda.
2: Já se těším, ale.
1: Nevíme, jestli jí to úplně pomůže, nebo jí to někdy k něčemu bude. Prosím tě, takže a ty seš teda, kromě teda toho svého umění, taky pomáháš jiným instalovat ty věci na těch výstavách. Já jsem si vypsala třeba, co jsi dělal za výstavy, to je velice zajímavý takovej jako myšmaš od hřebíku po lokomotivu, že jsi dělal třeba Jablonecký muzeum, výstava vánočních ozdob, přitom sám ani nic nezdobíš, přiznej se, vidí doma.
3: Nemáme strobek, no.
1: Pak si dělal žbírku, teďka no. Mládka, člověče, kam
3: zajímavý.
1: Ty půjdeš dál? Jako
3: máš stáli, no. No hele, ale muzeum vánoční kozom, nebo respektive Severočeské muzeum v Jablonci nad Nisou, sklářské, muzeum skla a bižuterie, přesně řečeno, tak to není jenom o tom, že jsme dělali jako kdyby výstavu těch...
1: Expozici.
3: Jako celou expozici, což jo. Bylo celý patro v nový jako přístavbě. Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že je to největší sbírka vánočních ozdob jako v Evropě, možná na světě. To by byl dotaz na Petra, na toho kurátora. Ale nicméně to byla jako super výzva, protože tam vznikly nádherné vitríny a haldy těch věcí prostě ani neznáš takový ozdoby. Jako
1: hranolky.
3: Hranolky.
1: Já tam byla.
3: Já byla tam.
1: Já ti jdu v patách, protože teprve jako nedávno jsem zjistila, že vlastně si tě pamatuju úplně jako myslím z pečaku, či nebo z čeho prostě,
3: no.
1: Jakože vlastně se mi to pak až spojilo od Katě vůbec sám, když jsme začali pracovat na té výstavě Ivana.
2: Hele, a kolik jste tak z toho rozbili, když jste to tam instaloval?
3: Já ani jednu.
2: Ty ani jednu a ostatní Ukrajinci, co to tam dávali?
3: Ne, pozor, tam byl tým z muzea, který se zabývá jenom tím.
2: No.
3: A to má každá má svůj jako šuplíček a pelíšek.
2: To jo,
3: zvaty.
2: To určitě, ale dáš si skleničku dvě a nevěřím, že to potom zůstane v jednom kuse. To je teda foukaný sklo všechny ty ozdoby.
3: Všechno, no ne, pozor, nejsou, všechny ozdoby nejsou jenom z foukaného skla, jsou tam i pletený ozdoby.
2: Plastový.
3: Možná taky vlastně, jako jo, ale...
2: A to je dobrý, to já bych chtěla na
3: myslím,
2: stromeček.
3: Myslím, že jsou plastový kytičky nějaký.
2: Na stromeček, plastový ozdobičky. Protože když mi potom lezou tři kočky až nahoru k té špičce, tak mi zůstanou na tom stromečku pověšení. Takhle jako mám každý rok tak o 30% míň.
3: No.
1: Moje sousedka to řeší tím, že kupuje ty plastový. Oni existují totiž plastový ozdoby, co vypadají jako skleněný. No. A to je teda fakt bizár už.
3: My jsme měli stromeček před 30 roky, na který jsme navěsili perníčky. Děti byly malí, že jo?
2: Tak no to kočky kusel. Žerou taky perníčky.
3: A chodil pes, vždycky se zatřel stromeček. A pak jsme zjistili, že to žerej s těma esíčkama.
2: S těma háčkama, no, no. Ono to má totiž háčky, no, to je jak na rybičku.
3: A je přežil to normálně.
1: Chudák. To když se ti někde zase to musí být zážitek. A když jsme u těch dětí. Ty máš kluka a holku, oba jsou umělci.
3: No.
1: Tak to bychom jim mohli tady, nebo oni by třeba nechtěli, ale mohli bychom o nich něco říct. Protože ty jsi ovlivněnej tátou, evidentně. Tatínek jako taky dělal, že jo, všechno možný prostě. No. Uměleckýho, ale, tak a tvoje děti teda...
3: Já jsem si myslel, že by bylo dobrý mít jako kdyby právníka nebo lékaře, že jo?
1: To všichni.
3: Ale zase jim nechceš jako bránit ve vývoji, no tak oba dva to nějak dělají, ale víš co, v tom je taky přetlak. Moje dcera žije v Řecku teda, takže to dělá nějak jako odtama a dělá tam. Takže tady...
2: A dělá co taky sklářka?
3: Ale ona je fotografka vystudovaná, posléze studovala malbu, ale nemaluje a dělá sochy. Z fotografií, takže těžko se to popisuje.
1: Jasně, bude to něco volného taky.
3: No.
2: No a syn?
3: A A ten dělá úplně konceptuální umění, to je žák Jirky
2: Kovandy.
3: To je
2: to, co ho napadne, to udělá?
3: No, ten dokonce byl i zavřený za to, protože postříkal nějaký chodníky v Ústí nad Labem, tak dostal přes noc báň.
1: Já miluji tyhle umělce, jako ty stohoven a tak, co dělají takový ten rozruch tím uměním, to je rozhodně zajímavější, než furt někde nějaká uprděná socha, která stojí na náměstí.
3: Bubák.
2: Takže je to umělec nebo maluje grafity na Karlův most?
3: Nemaluje grafity na Karlův most, sometimes jako někdy dělá nějaký umčo, jako, ale trochu do šuplíku, protože se prostě živí normální prací, protože tím uměním to není jako úplná
1: psina.
3: Já jsem
1: se chtěla zeptat, že když jste všichni takhle v rodině umělci, kdo to živí?
3: No kdo, ten, no, vždycky ten, kdo vydělá. Manželka, přesně tak.
1: Vždycky ten, kdo dostane nějaký prachy, tak je přinese, to je dobrý. No je to těžký určitě tady, že jo? No. Co ty říkáš takhle tomu postbolševickému našemu vkusu českýmu, jak to tady dopadlo, jakože si za prvý necháme u Karlovýho mostu pořád ty stánky s těma bábuškama, ty jsou tam jako pořád.
3: A tak to je kosovská mafie, že jo, nebo já to my nemůžeme ovlivnit, no.
1: A tak myslíš, že by to město nedokázalo ovlivnit,
3: jo? Mělo by. No. No, to je prostě
1: a nebo ty barevné fasády, fialovo, zeleno, žluto, modrý.
3: Ale když jdeš po Stockholmu, tak prostě v centru města jsou jejich firmy, který dělají z Mosazy, když si vzpomenu.
2: No, protože jako... oni to zaplatili tý kosovský mafie, aby prodávali ty jejich výrobky.
3: No. Není to moc jakoby, není to moc vlastně jako friendly. Nebo
1: myslíš, že se to někdy zlomí? Tady to, no jsou určitě. No ne, ale tak když si řekneš, ty přijedeš, ty jsi byl třeba s jednou výstavou českého designu v Číně, že jo? No. Ty jsi tam ves. No a co tomu říkali Číňani? Kolik toho ukradli?
3: Ne, byli vlastně jako... byli vlastně jako milí, ale něco si možná teď mi napadá vzali. Nějaký nápady teda takhle, ne, že na místě. Jako jo,
2: tak když ale... říkáš, že cibulák jsme ukradli myjem, tak oni si můžou něco zase zpátky ukrást také, že?
3: No.
1: Nejhorší je, že my furt říkáme, jak v Číně jsou hrozný a jak je to šunt a ono už to dneska moc není pravda. Ono už se to jako otočilo, my už jsme ty 100 let za opicema a oni tak tam mají jako... A jak se ti tam líbilo? Přišlo ti, že je to tam jako, jako jinak v pohodě? Jako?
3: Co, to je blázinec totální. Jako no.
2: A nemůže říct nic negativně, v čemu odposlouchávají telefon.
3: Přesně tak. I při flight modu. Ale měl jsem jako zajímavou zkušenost, protože jsem, jak neumím samozřejmě čínsky, jak jsem se opil v baru a jel jsem taxíkem, ale ten taxík jsem neměl, protože jsem měl nějaký peníze a nestačili na ten taxík. A ukázal jsem mu vizitku ambasády, kam jako jedu, na který místo. A když jsem chtěl zaplatit, jak říkal, že to je dobrý, že to není potřeba. Takže na pohodu.
2: A český ambasády.
3: A v tom baru jsem neplatil.
1: A víš proč? Protože on tě naprášil.
3: Přesně tak. No.
1: A měl body.
3: No. A v tom baru jsem neplatil. Dokonce jsem přišel na diskotéku a nemusel jsem si zaplatit vstup a nalejvali mě pitím zadarmo, protože jsem byl bílej sáhyb. Prostě.
2: No a oni jít do nevěstince?
3: To jsem neskoušel.
1: Takhle i kdyby zkoušel, tak nám to tady nebo do rádia.
3: S tím nepůjdu rádia. Spíš k ornitologovi, že
1: jo. Nějaký kamarád tam nebyl, že by si to vyprávěl.
3: Taky se mu nechtělo.
1: Ale ty jsi vlastně muzikant, na to jsme vůbec nezapomněli. Ty jsi basista, můj kolega.
3: Hodně v uvozovkách, no.
1: Jo, i na kontrabas.
3: Na kontrabas.
1: Stříkali ti ty krve z prstů, nebo?
3: No, měl jsem křeče.
1: Dobře, no, tak jenom křeče.
2: A v jaký kapele hraješ?
3: No právě, že už nehraju v ničem.
2: Jenom pro sebe.
3: Ale měl jsem skupinu, ta se jmenovala Bas Vegas a nikde ne.
2: To je krásný.
3: Nikde nevystupovala.
1: Bas Vegas, to si nech zapatentovat. No. Bas Vegas.
2: To už teď mají Číňani.
1: To od tebe koupím. Jezdí v důchodu sama.
2: No, nemáš nějakou písničku ještě z té doby, že bychom se zahrali?
3: Čověče, to nemám vůbec.
1: Ani, že by sám jí zaspíval.
3: Se ani nepamatuju, to upřímně jako.
1: No, tak jsme se prosmáli až do konce.
2: Dobře, tak...
1: Kubo, my ti děkujeme, že jsi přišel.
2: Hodně úspěchů celý tvojí tvorbě, tvýmu studiu. Kubus,
1: když si dáte Jakub Bedlich Karpelis, tak si tam můžete koupit krásnou vázu, kterou má podobnou Nicole Kidman, takže dělejte. A taky přijďte na výstavu do Portheimky na Praze 5, kde je od úterý do neděle zdarma vstup od 1 do 6.
2: Ale už je všechno vyprodáno, takže to vlastně...
1: Ale prosím tě, Lenko, ty jsi tak strašně na prachy, to je výstava, to je povznášející té kultury a není všechno
2: viděli, když je to
1: vyprodáno. Nedělej špatnou pořád reklamu.
3: Když tak domalujem.
1: Když tak domalujem, nebo dopoukáme.
3: Kdyby tam bylo prázdné místo, tak to doplníme.
2: Už jsou tam jenom fotografie. No.
3: Já teda moc děkuji za pozvání.
1: Měj se hezky.
3: Čau.
2: Ahoj.

Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutálel se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra. Nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou se má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku nějak udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to u štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět.

0: Milí posluchači, dnes je první máj, svátek lásky, komouši to zkazili, udělali z toho svátek práce, to my neslavíme. My slavíme svátek lásky, jdeme se někam líbat pod třešeň, ještě na poslední chvíli vy to udělejte taky a těšíme se na vás zase v červnu, pá!
1: Pá, a kdo nejde dneska pod strom se líbat, tak jděte aspoň mejt v okna, nashledanou.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila útlavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili devítku, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2 000 a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je, ptala se matka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo a proto jsem zavtípkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař, mumlaje, to je zajímavé, že máme dnes večer školu a šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal sotva mě uviděl a hned se zeptal, jakej neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. O dobře, dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis. Neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo, přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného. Bylo by pod máslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Kulíšek ohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i Světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava. Rozhodl poté zabírat učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně. Kvapík tančím, jak podnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal k dnu.
mé černé galoše po dědovi, jako by sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obožil se na mě zoufale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby ses smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. A Vřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa, začínám striptease. A Vřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. Ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! Tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal, otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl mužčinu. Ani se mě moc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádelko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám mejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.